0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
3: Jaho, ne, čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
3: Tutti frutti.
6: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
3: Já.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Bila klubu za 29,90. Bila.
8: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
9: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
8: Při nakládání.
10: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolino 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než

0: Partners Banka.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.
4: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
2: Ano.
4: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM. Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
5: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
6: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
7: To dělám lososový květ a objednám.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
9: Jasněčka!
8: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
10: To je hodně nábytku.
11: Sedačky.
10: Třeba ty.
11: Žluté.
10: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
11: Rohové.
10: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
12: Já ti nevím.
13: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
14: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
13: Dobrý den. Jste tu dlouho?
14: Už přes 20 let.
15: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
16: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
17: Čeče, makáme cementí!
16: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
18: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
19: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitaminem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
20: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
21: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

traky. Je a čáda, viděl Bosnu i z kopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času jsem bůh.

0: Záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
2: Právě teď u nás zakoupíte celý nákup se slevou 20% a plánované kuchyně a interiéry se slevou 50%. A to už se opravdu vyplatí.
3: Askol nábytek.
4: Žijeme to s vámi.
5: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
7: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
8: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
9: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
10: Mít malé sny. Nestačí.
11: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
12: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
13: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: Sberbanka.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
2: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
3: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte.

0: vždy s tebou.
1: Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.
2: Já ti nevím.
3: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
4: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jste tu dlouho?
4: Už přes 20 let.
5: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
6: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
7: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
8: To dělám lososový květ a objednám.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolino 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Lidl, to se vyplatí.

fine.

Yo. Listen, shit. Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boys drsný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co ti trefil, a ti ukážu toho, kdo ho po tobě hodil. Všichni se tu známe, někdo se tu narodil.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
3: Jaho. Ne. Čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
3: Tutti frutti.
6: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
3: Já.
7: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
8: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
9: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstup.

0: poradí The Partners Banka.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.
4: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
2: Ano.
4: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
5: Datart uvádí Dny Marianne s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
6: To dělám lososový květ a objednám.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
8: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
9: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
10: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
11: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
12: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
13: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
14: Čeče, okáme cementí!
13: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
15: Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.
16: To je hodně nábytku.
17: Sedačky.
16: Třeba ty.
17: Žluté.
16: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
17: Rohové.
16: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho.
18: Right.
16: Favy. Vyhledávač nábytku.
19: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
20: Jasněčka!
19: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
21: Já ti nevím.
22: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
23: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
22: Dobrý den. Jste tu dlouho?
23: Už přes 20 let.
24: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Proklid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

tě kam budeš štít, tam, kde budou všechny rána sluneční, kde cokoliv chceš, to můžeš mít, a všechny krizi věci jsou tam skutečný. V puse bričko, v ruce slunečník, s planetama tam hrajeme kulečník, je milion míst, kam můžeš jít, ale to je zbytečný. Tak mi řekni, kde to vás, nestojím tady, pojď se mnou, nám nikdo nic nezakáže, tady nám nikdo nic nezakáže.

0: byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
2: Právě teď u nás zakoupíte celý nákup se slevou 20% a plánované kuchyně a interiéry se slevou 50%. A to už se opravdu vyplatí.
3: A Skol nábytek.
4: Žijeme to s vámi.
5: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
7: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na pánvi!
9: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
12: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
14: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstup.

0: banka.
1: Pokaždé, když nakupujete stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Já ti nevím.
3: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
2: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jste tu dlouho?
2: Už přes 20 let.
4: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
5: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
6: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Objevte telefony a nositelnou elektroniku Samsung nyní se slevou 20%.
7: To dělám lososový květ a objednám.
6: Datart, opravdový elektrospec.

0: Specialista.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
0: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
2: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
3: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

Nikdy se nechtěl bavit davy, ale některé věci nejdou zastavit. Na který věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit. Když na cestě seš, jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle ten

Svedli musíš zažít, režim nerušit, teď se mi daří, ey. Pořád jsem hladovej a nevím, jestli mladý, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí, ale

0: To je mega dobrý, ale víš co ještě dobrý? Tam ten výhled, tam. Vidíš ty hory, kámo? Vidím. A vidíš ten vítr, kámo?
1: Cítím. Tak, dívej se jak milionář.

Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno

0: slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
2: Jaho. Ne. Čoko.
3: To má po tobě.
4: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
2: Tutti frutti.
5: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
3: Vybrali jste si dobře?
2: Já.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
7: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: Commerzbanka.
1: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
4: Ano. Ano. Ano.
3: A tohle?
4: Mm-hmm.
3: A tohle?
5: Ano.
6: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: A tohle?
4: Ano.
6: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
7: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
8: Jasněčka!
7: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
9: To je hodně nábytku.
10: Sedačky.
9: Třeba ty.
10: Žluté.
9: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
10: Rohové.
9: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
11: Díky Woolite keratin terapii si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
12: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
13: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Ovládněte každou hru s bezdrátovým headsetem HyperX s výdrží až 200 hodin.
14: To dělám lososový květ a objednám.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Jiřinko? Jiřinko?
16: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
15: No jo, přišla na snídani.
16: No Jiřinko.
15: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
16: Dobrý nápad.
15: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
16: Až 70%.
15: No, a to je pěkný.
16: To je pěkný?
17: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
18: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
19: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
20: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděte.

0: Jiné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
1: Čeče, makáme cementí!
0: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
3: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.

0: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
1: Záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.

0: 20% a plánované kuchyně a interiéry se slevou 50%. A to už se opravdu vyplatí. Askol
1: nábytek. Žijeme to s vámi.
2: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
4: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
5: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
8: Datart uvádí Dny Marian s luxusními slevami. Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
9: To dělám lososový květ a objednám.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
11: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
12: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka z Budy za nákupy se slevou 72%. Penny.
13: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
14: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
15: Jiřinko? Jiřinko?
16: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
15: No jo, přišla na snídaní.
16: No Jiřinko.
15: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
16: Dobrý nápad.
15: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
16: Až 70%.
15: No, a to je pěkný.
16: To je pěkný?
17: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
18: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Maxitrat prací prášek 50 pracích dávek za novou běžnou cenu 119,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
20: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
21: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstup.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Jaho, ne. Čoko.
2: To má po tobě.
3: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
1: Tutti frutti.
4: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
2: Vybrali jste si dobře?
1: Já. Marlenka. Medový dort od Marlenky.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
6: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
7: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstup.

0: poradí i Partners Banka.
1: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolino 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
4: Ano. Ano. Ano.
3: A tohle?
4: Mm-hmm.
3: A tohle?
5: Ano.
6: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: A tohle?
4: Ano.
6: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitaminem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
11: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
12: Já ti nevím.
13: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
14: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
13: Dobrý den. Jste tu dlouho?
14: Už přes 20 let.
15: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
16: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si spotřebiče nejvyšší řady Bosch série 8 se slevou 25%.
17: To dělám lososový květ a objednám.
16: Datart. Opravdový elektrospecialista.
18: Favi.
19: To je hodně nábytku.
18: Sedačky.
19: Třeba ty.
18: Žluté.
19: A všechno s přehlednými filtry.
18: Rohové.

0: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
4: Čeče, makáme cementí!
3: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
5: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
6: Jasněčka!
5: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.

0: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
2: Právě teď u nás zakoupíte celý nákup se slevou 20% a plánované kuchyně a interiéry se slevou 50%. A to už se opravdu vyplatí.
3: Žijeme to s vámi.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obsah.

0: Banka.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
2: My v Olivii milujeme naše šperky. Možná až moc. A doufáme, že vy je budete milovat taky. Olivie, naše rodinné stříbro.
3: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
4: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
6: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
7: A nyní vyzkoušejte novinku na

0: založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
4: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Maxitrat prací prášek 50 pracích dávek za novou běžnou cenu 119,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
6: Datart uvádí Dny Merien s luxusními slevami. Právě teď můžete ulovit slevu až 50% na malé domácí spotřebiče ETA.
7: To dělám lososový květ a objednám.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Já ti nevím.
9: To neexistuje dodavatel energie, který má férové ceny?
10: No jasně, že jo. E.ON.
11: Dobrý den.
9: Dobrý den. Jste tu dlouho?
11: Už přes 20 let.
12: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
13: Pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: být připraven na podzim, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Dlouhá vesta, cena s aplikací 249,90. Prošívaný kabát, cena s aplikací 449,90. A prošívaná bunda, cena s aplikací 329,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Jaho, ne, Čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
3: To ty fruty.
6: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
7: Já.
8: Je.
9: Řekni heslo.
10: Opavia.
9: Minizvyky po našem, tak středeční videohry. Opavia, odrobek víc spolu.
11: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
12: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
11: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
12: Jo, grill.
13: Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Tati, promiň, ujel mi boss.
15: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
2: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Jablka Gala kilo za 22,90. Kápurland kuřecí prsa s kostí kilo za 99,90. A Král sýrů Hermelín dva kusy v balení za 59,90. Kaufland.
4: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
5: Tati, co je tohle za auto?
6: Taková moje srdcovka.
7: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
5: Nebo pro tebe, tati.
8: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
11: Každý rodič umí něco jedinečného.
12: Mama. Mluvit dětskou řečí.
13: To umí maminka.
14: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
11: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
15: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
16: Na. Každé pondělí a úterý
17: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
16: Je tu Koťák.
17: Jo.
16: A nálož hostů.
18: Známá otázka.
16: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
19: Neboží, ano.
20: Ňuky, pene, spagety.
21: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
16: Už dnes v 9 večer na Očku.
22: Chyběla jsem vám. Vy mě taky. Nebojte. Vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Yeah. Středa, středa, středa.
1: Řekni heslo.
0: Opavia.
1: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
0: Tak zase ve středu.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
3: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
6: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než po

0: tohle za auto?
1: Taková moje srdcovka.
2: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
0: Nebo pro tebe, tati.
3: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
4: Tati, promiň, ujel mi bos.
5: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
2: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
3: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
2: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
3: Jo, grill.
4: Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
6: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
7: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
10: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Maxitrat prací prášek 50 pracích dávek za novou běžnou cenu 119,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Na na na na na na na na na.
13: Každé pondělí a úterý
14: Koťák Live, Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
13: Je tu Koťák.
15: Jo.
13: A nálož hostů.
16: Známe otázka.
13: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
17: Neboží, ano, ano.
18: Ňuky, pere, spagety.
19: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
13: Už dnes v 9 večer na Očku.
20: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

맞아.

za nej papír. Peza. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova za zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní

0: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Jaho, ne. Čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
3: Tutti frutti.
6: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
3: Já.
7: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
9: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
3: Tati, co je tohle za auto?
10: Taková moje srdcovka.
11: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
3: Nebo pro tebe, tati.
12: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
13: Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.
14: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
15: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první 2 měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
16: V Kauflandu již od středy Superkauf. Jablka Gala kilo za 22,90. Kápurland kuřecí prsa s kostí kilo za 99,90. A Král sýrů Hermelín 2 kusy v balení za 59,90. Kaufland.
17: Yeah. Řekni heslo.
18: Opavia.
17: Minizvyky po našem? Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
19: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
20: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
19: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
20: Jo, grill.

0: Kredit pro lepší příběhy.
1: Každý rodič umí něco jedinečného. Mama. Mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
2: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
1: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
3: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
4: Zprotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
5: Tati, promiň, ujel mi bos.
6: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Každé pondělí a úterý
1: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
0: Je tu Koťák.
2: Jo.
0: A nálož hostů,
3: známá otázka,
0: se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
1: Ne, boží, ano, ano.
4: Ňuky, pene, spagety.
5: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
0: Už dnes v 9 večer na Očku.
6: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
1: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
2: Yeah. Středa, středa, středa.
3: Řekni heslo.
2: Opavia.
4: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
2: Tak zase ve středu.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka B5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná.

0: jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektar

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík.
2: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
3: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
4: Zdraví začíná v malých návycích.
5: Tak jim to nandej.
6: Provedu.
4: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
6: Vzad povolen, přepínám.
4: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
8: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: V Datartu objednám.
2: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
3: Přijďte zas!
4: To byl Richard!
5: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datart.
6: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
7: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
8: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
9: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
10: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
9: Při nakládání.
11: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
12: Veselý úsměv oranžový Dráček. Přiletěl k nám nový Dráček.
13: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
12: Jo!
13: Hledejte v trafikách.
14: L'Oréal Paris uvádí.
15: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
14: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
15: Když září moje vlasy, zářím i já.
14: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
15: Vy za to stojíte.
16: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
17: Na na na na na na na na na.
18: Každé pondělí a úterý
19: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
18: Je tu Koťák.
20: Jo.
18: A nálož hostů
21: Známá otázka,
18: se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
22: Neboží, ano, ano.
23: Ňuky, pene, spagety.
24: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
18: Už dnes v 9 večer na Očku.
25: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Jablka Gala kilo za 22,90. Kápurland kuřecí prsa s kostí kilo za 99,90. A Král sýrů Hermelín 2 kusy v balení za 59,90. Kaufland.
4: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Jaho, ne, Čoko.
6: To má po tobě.
7: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
5: To ty fruty.
8: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
6: Vybrali jste si dobře?
5: Já.
9: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
10: Yeah. Řekni heslo.
11: Opavia.
12: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
13: Každý rodič umí něco jedinečného.
14: Mama. Mluvit dětskou řečí.
15: To umí maminka.
16: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
17: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
18: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
19: Allegro!
18: Allegro! To musím také vyzkoušet!
19: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
18: A mají i tuhle megatelku.
2: A věci do školy. A ještě něco?
18: Skoro všechno, tenhle kanon!
19: A co hudební nástroje?
5: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
8: Tati, co je tohle za auto?
3: Taková moje srdcovka.
14: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
8: Nebo pro tebe, tati.
4: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
6: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
11: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první 2 měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
7: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
13: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží.
15: Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
20: Tati, promiň, ujel mi bos.
21: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live, Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známe otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Neboží, ano, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Yeah. Středa, středa, středa.
1: Řekni heslo.
0: Opávě.
1: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
0: Tak zase ve středu.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
3: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
7: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
6: Na pánvi.
8: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
9: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
10: L'Oréal Paris uvádí.
11: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
10: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
11: Když září moje vlasy, zářím i já.
10: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
11: Vy za to stojíte.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: V Datartu objednám.
2: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
3: Přijďte zas!
4: To byl Richard!
5: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
6: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
7: Volá vaše nádobí o pomoc.
8: So what?
7: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
9: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
10: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
11: To je ta země zaslíbená.
12: A co budeme jíst, praotče?
11: Objednám košík.
13: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
14: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
15: Uzavřete spojenec.

Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi.

0: Je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
1: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
2: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live, Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
1: Je tu koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známe otázka.
1: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Neboží, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: Jaho, ne, čoko.
2: To má po tobě.
3: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
1: Tutti frutti.
4: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
2: Vybrali jste si dobře?
1: Já.
5: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
7: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest.

0: může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Tati, co je tohle za auto?
2: Taková moje srdcovka.
3: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
4: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
5: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
6: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
7: Řekni heslo.
8: Opavia.
9: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
10: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
11: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první 2 měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
12: Každý rodič umí něco jedinečného.
13: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
14: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
12: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
15: Síla zprotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
16: Tati, promiň, ujel mi bos.
17: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku, to máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Jablka Gala kilo za 22,90. Kápurland kuřecí prsa s kostí kilo za 99,90. A Král sírů Hermelín 2 kusy v balení za 59,90. Kaufland.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live, Koťák Live. Vítejte u Koťák Live.
1: Je tu koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známe otázka.
1: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Neboží, ano, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
1: Tak zase ve středu.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
4: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
5: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Tati, co je tohle za auto?
9: Taková moje srdcovka.
10: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
8: Nebo pro tebe, tati.
11: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
12: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
15: V datártu objednám. A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
16: Přijďte zás!
15: To byl Richard!
17: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.
18: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
19: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
20: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
21: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
22: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
23: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
24: Na to nezbylo. A řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
23: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
24: Jo, grill.
25: Home Credit. Pro lepší příběhy.
26: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
27: Tati, promiň, ujel mi bos.
28: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live, Koťák Live. Vítejte u Koťák Live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známá otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Neboží, ano, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Howdy.
1: Sorry, boys. We're gay.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you?

Anna Brr. Ej. Na mých kejmy šprýc. Neukřižuj kryc. A si si koupím brýk. Zavřu čupku do sklepa jak fric. Mě poškrábala jak kryp. Jsem odjel pryč. Drift. Ty, co mě nenávidí, tak

co si přečet, se mi nemůžete podobat. Moje karta nemá debet, telefon není na kredit. Kotě za volanty, tak si nabij. Žádný řidičák, nechám se vozit. Asi se cítím jako, že všechny mý holky budou rodit. Snad jsem se na proket.

0: Skywalker, Skywalker, the immortalist of Jesus.
1: Čoko!
2: To má po tobě.
3: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
1: To ty fruty!
4: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
2: Vybrali jste si dobře?
1: Já. Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
5: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
6: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
9: Každý rodič umí něco jedinečného.
10: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
11: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
9: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
12: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
13: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
14: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
13: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
14: Jo, grill.
15: Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Je.
17: Yeah. Řekni heslo.
18: Opavia.
19: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
8: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
9: V Kauflandu již od středy Superkauf. Jablka Gala kilo za 22,90. Kápurland kuřecí prsa s kostí kilo za 99,90. A Král sýrů Hermelín 2 kusy v balení za 59,90. Kaufland.
4: Tati, promiň, ujel mi bos.
7: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Tati, co je tohle za auto?
2: Taková moje srdcovka.
0: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
3: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
4: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
5: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
6: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
7: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.

0: Na, na, na, na, na, na, na.
1: Každé pondělí a úterý
2: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známá otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Ne boží, ano, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte. Vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
8: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

Ooh.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Yeah. Středa, středa, středa.
1: Řekni heslo.
0: Opavia.
1: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
0: Tak zase ve středu.
2: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
6: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
7: Tati, co je tohle za auto?
8: Taková moje srdcovka.
9: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu

0: Nec nemáš tu kuchyň.
1: Na to nezbylo. A řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
0: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
1: Jo, grill.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Tati, promiň, ujel mi boss.
2: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými. Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
2: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
5: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
6: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
7: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
8: V datártu objednám.
9: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
10: Přijďte zas!
11: To byl Richard!
12: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák live, vítejte u Koťák live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známá otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák live.
2: Neboží, ano, ano.
5: Ňuky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
7: Boss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
8: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
9: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
10: Mít malé sny nestačí.
11: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
12: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
15: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
16: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
17: No jo, přišla na snídani.
16: No Jiřinko.
18: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
17: Dobrý nápad.
18: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
17: Až 70%.
18: No, a to je pěkný.
17: To je pěkný?
19: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
7: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
9: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
20: Veselý úsměv oranžový fráček. Přiletěl k nám nový dráček.
21: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
20: Jo!
21: Hledejte v trafikách.
22: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
0: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například prací prostředky Ariel různé druhy za 399 korun. Nebo sprchové gely Adidas různé druhy za 39,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
1: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
23: Tak to je hezky kriky.
24: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
25: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.
26: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
27: Očko tě zve do kina.
28: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
29: Good job, buddy.
28: I'll give you home.
29: Oh, nice. Stay on me, bud.
30: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek. Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

Thank you.

0: říše divu. Následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
2: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
4: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
5: Kia. Movement that inspires.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík.
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
10: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
11: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
12: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
13: Tak to je hezky kriky.
14: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
15: A teď si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.
16: Veselý úsměv oranžový Dráček. Přiletěl k nám nový Dráček.
17: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
16: Jo!
17: Hledejte v trafikách.
18: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
19: Teď hádám já. Je to daleko?
20: Celkem jo.
19: A už jsme tam někdy byli. Ale tudy jedeme prvně.
20: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
21: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 kilometrů. Pro vaše epické zážitky.
22: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Kaufland.
23: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
25: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
26: Jiřinko? Jiřinko?
27: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
26: No jo, přišla na snídani.
27: No Jiřinko.
26: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
27: Dobrý nápad.
26: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
27: Až 70%.
26: No, a to je pěkný.
27: To je pěkný.
28: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
29: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
0: Mít malé sny nestačí.
1: Je normální chtít víc. A je normální to chtít.

0: Každé pondělí a úterý.
1: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
0: Je tu Koťák. A nálož hostů.
2: Známe otázka.
0: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
1: Neboží, ano.
3: Ňoky, pene, spagety.
4: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
0: Už dnes v 9 večer na Očku.
5: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.

0: někdy. Stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
4: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
6: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
7: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
8: Tati, co je tohle za auto?
9: Taková moje srdcovka.
10: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
8: Nebo pro tebe, tati.
11: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
12: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
13: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
14: Být připraven na podzim, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Dlouhá vesta, cena s aplikací 249,90. Prošívaný kabát, cena s aplikací 449,90. A prošívaná bunda, cena s aplikací 329,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
17: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
18: Nulka.
19: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
20: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
21: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
22: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
23: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
24: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
23: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live, Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Vzdělá otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
5: Neboží, ano, ano.
6: Ňoky, pene, spagety.
7: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
8: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
4: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci AppliDo.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden nektarinky za 34,90 a vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
6: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
7: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 000 korun.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
10: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak... Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
11: Mít malé sny nestačí.
12: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
13: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
14: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
15: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
16: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
15: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
16: Jo, grill.
17: Home Credit. Pro lepší příběhy.
18: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
19: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
6: Nulka.
2: Umí to lítat?
6: Ne.
2: Máme to teď s sebou?
6: No jasně.
2: Zabírá to hodně místa?
6: Naopak, nabízí.
10: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
5: Kauflandu již od středy Superkauf. Jablka Gala kilo za 22,90. Kápurland kuřecí prsa s kostí kilo za 99,90. A Král sýrů Hermelín 2 kusy v balení za 59,90.

0: Silná jako bík.
1: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák live, vítejte u Koťák live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známá otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák live.
2: Ne boží, ano, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
5: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
6: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
7: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
10: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
11: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
12: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
13: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
14: Já ti nevím.
15: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
16: No jasně, že jo. E.ON.
17: Dobrý den.
15: Dobrý den. Jste tu dlouho?
17: Už přes 20 let.
18: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
19: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
20: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.

0: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: Veselý úsměv oranžový fráček. Přiletěl k nám nový dráček.
3: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
2: Jo!
3: Hledejte v trafikách.
4: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
5: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
8: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme slevu 30% na všechna pleťová séra a esence. Nebo slevu 30% na produkty japonských a korejských značek. Rossmann. A život je krásnější.
9: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
10: Očko tě zve do kina.
11: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
12: Good job, buddy.
11: I'll get you home.
12: Odin, I stay on me, gun.
13: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
14: Na na na na na na na na na.
15: Každé pondělí a úterý.
16: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
15: Je tu koťák.
17: Jo.
15: A nálož hostů.
18: Známá otázka.
15: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
19: Ne, boží, ano, ano.
7: Ňuky, pene, spagety.
3: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
15: Už dnes v 9 večer na Očku.

0: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
2: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
3: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
4: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
5: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě. Ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
8: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Má to křídla?
12: Samá voda.
11: Ale je to nad námi.
12: Ano.
11: Tak je to nebe.
12: Trošku níž.
13: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
14: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Volá vaše nádobí o pomoc?
16: So what?
15: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
17: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
18: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
19: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
20: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
21: Mít malé sny. Nestačí.
22: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
23: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano.

0: Lesknou vlasy?
1: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
0: Když září moje vlasy, zářím i já.
1: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
0: Vy za to stojíte.
2: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
3: Pref zná jednodušší způsob.
4: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
3: Non-stop čistý.
5: A svěží.
4: Nový Pref Color Auto Active.
6: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
7: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
6: Při nakládání.
8: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
9: Nulka.
10: Očko tě zve do kina.
11: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
12: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
13: No, páni.
12: Existuje?
14: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
15: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
16: Na na na na na na na na na.
17: Každé pondělí a úterý.
18: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
17: Je tu koťák.
19: Jo.
17: A nálož hostů.
20: Vzlámá otázka.
17: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
21: Ne, boží, ano, ano.
22: Ňoky, pene, spagety.
23: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
17: Už dnes v 9 večer na Očku.

0: to ne, prostě pinkly.
1: Je to pinkly, kámo.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
0: Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
3: Teď rychlovka. Máš EPET, takže...
4: Mám levnou energii.
3: Protože...
4: Jsem nahrál vyúčtování na EPET.cz.
5: Správně. S EPET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u EPET. EPET. Život s lepší energií.
6: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
9: To je ta země zaslíbená.
10: A co budeme jíst, praotče?
9: Objednám košík.
11: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
12: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
13: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: Goss bottled beyond, the new Eau de Parfum for her.
1: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
2: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
3: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
4: Veselý úsměv oranžový dráček, přiletěl k nám nový dráček.
5: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
4: Jo!
5: Hledejte v trafikách.
6: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
7: Já ti nevím.
8: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
9: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
8: Dobrý den. Jste tu dlouho?
9: Už přes 20 let.
10: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
13: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například šampon L'Oréal Paris Elsève 1 litr za 249 korun. Nebo zubní pasty Senzodin za 79,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
14: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
15: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
16: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
17: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
18: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře, tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
19: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
2: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
7: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
8: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
9: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
10: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
13: Brev zná jednodušší způsob.
14: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čisticí účinek.
13: Non-stop čistý.
12: A svěží.
14: Nový Brev Color Autoactive.
15: Síla zkrotí každý nečas. Brefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Brefa. Silná jako bík.
16: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru. Nulka.
17: Každý rodič umí něco jedinečného.
18: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
19: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
17: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
20: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
21: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
20: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
21: Jo, grill.
22: Home Credit. Pro lepší příběhy.
23: Veselý úsměv oranžový dráček. Přiletěl k nám nový dráček.
24: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
23: Jo!
24: Hledejte v trafikách.
25: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
26: Mít malé sny nestačí.
27: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
28: Kauflandu již od středy Superkauf. Jablka Gala kilo za 22,90. Kápurland kuřecí prsa s kostí kilo za 99,90. A Král sýrů Hermelín dva kusy v balení za 59,90. Kaufland.
29: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
0: prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
3: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
4: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
5: Má to křídla?
6: Samá voda.
5: Ale je to nad námi.
6: Ano.
5: Tak je to nebe.
6: Trošku níž.
7: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.

0: Očko tě zve do kina.
1: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
2: Good job, buddy.
1: I'll give you home.
2: Oh, nice. Stay on me, bud.
3: Na na na na na na na na na.
4: Každé pondělí a úterý.
5: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
4: Je tu koťák.
6: Jo.
4: A nálož hostů.
7: Známá otázka.
4: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
8: Ne boží, ano, ano.
9: Ňoky, pene, spagety.
10: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
4: Už dnes v 9 večer na Očku.
11: Chyběla jsem vám. Vy mě taky. Nebojte. Vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.

0: nikdy. Stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
4: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
5: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apple Do.
6: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
7: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
8: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
9: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
10: Mít malé sny nestačí.
11: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
3: Volá vaše nádobí o pomoc.
4: So what?
3: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
5: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
6: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
7: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
8: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
9: Život může být plný radosti.

0: lásky a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
1: L'Oréal Paris uvádí.
2: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
1: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
2: Když září moje vlasy, zářím i já.
1: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
2: Vy za to stojíte.
3: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na Apple.

0: Not You. Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun. Kia. Movement that inspires.
1: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
2: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
3: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
4: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
5: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
6: Umí to lítat?
7: Ne.
6: Máme to teď s sebou?
7: No jasně.
6: Zabírá to hodně místa?
7: Naopak, nabízí.
8: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
9: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Appleidu.
10: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
13: Na to nezbylo. Řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
12: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
13: Jo, grill.
14: Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí. Mít malé sny. Nestačí.
16: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
17: Zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
18: V Kauflandu již od středy Superkauf. Jablka Gala kilo za 22,90. Kápurland kuřecí prsa s kostí kilo za 99,90. A král sýrů Hermelín 2 kusy v balení za 59,90. Kaufland.
19: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
20: Bref zná jednodušší způsob.
21: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
20: Non-stop čistý.
19: A svěží.
21: Nový Bref Color Auto Active.
22: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
23: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru. Nulka.
24: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
25: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
26: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
27: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku.

0: Good job, buddy.
1: I'll give you home.
2: Un ice de omega.
3: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík.
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
5: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: Stánka.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
2: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
3: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
4: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
5: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
6: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci hrozny révivěné bílé bez semené 500 gramů za 24,90. Penny.
7: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
8: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru. Nulka.
9: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
10: Zdraví začíná v malých návycích.
11: Tak jim to nandej.
12: Provedu.
10: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
12: Vzlet povolen, přepínám.
10: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
14: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
15: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
16: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
17: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora Margarín kilo za 89,90 a Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Kaufland.
18: Já ti nevím,

0: To neexistuje dodavatel energií, který má férový ceny?
1: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
0: Dobrý den. Jste tu dlouho?
1: Už přes 20 let.
2: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
3: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
4: Glass bottled beyond the new eau de parfum for her.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známe otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
5: Ne, boží, ano, ano.
6: Ňoky, pene, spagety.
7: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
8: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
1: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
2: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
3: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
4: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
5: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
6: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
7: Umí to lítat?
8: Ne.
7: Máme to teď s sebou?
8: No jasně.
7: Zabírá to hodně místa?
8: Naopak, nabízí.
9: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
10: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
11: L'Oréal Paris uvádí.
12: Počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
11: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
12: Když září moje vlasy, zářím i já.
11: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
12: Vy za to stojíte.
13: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka, medailek na kousnutí.
14: Být připraven na podzim, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esparamen. Dlouhá vesta, cena s aplikací 249,90. Prošívaný kabát, cena s aplikací 449,90. A prošívaná bunda, cena s aplikací 329,90. Lidl, to se vyplatí.
15: 7 Days okolo Orea.
16: Oreo uvnitř 7 Days?
15: Cože?
16: Je to Oreo uvnitř nebo 7 Days croissant zvenku? Nový 7 Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na pánvi.
3: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká. Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Volá vaše nádobí o pomoc.
6: So what?
5: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
7: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
8: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
9: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak... Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
10: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

0: Každé pondělí a úterý
1: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
0: Je tu Koťák.
2: Jo.
0: A nálož hostů.
3: Známá otázka.
0: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
1: Neboží, ano, ano.
4: Ňuky, pene, spagety.
5: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
0: Už dnes v 9 večer na Očku.
6: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte. Vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmije.

Stačí mi pár lidí, je spočítám na jedný ruce. Lidi, za který bych cíp, lidi, za který bych bručel. Ale hrajem to spolu fakt chytře, takže snad nebude muset. Si budu sůl do rány nusret, sedu jak září mu úškle, vžereme stejky a mušle. Dlouho jsme nechali ty vlky zavřený, slyším je vít, Jakube, tak už nás puste. Chtěl jsem jen pár drahých šutrů na mojí duši, že štěstí mi to nepřinese, jsem nemohl tu.

Já mám rád takové, toto není ani pořekadlo, ale taková věta, která absolutně podle mě vystihuje češství. Když má soused kozu, tak ty ji nechceš taky. Ty chceš, ať mu chcípne. Že už to není ani závist, víš, ten nepřejícnost vlastně, to už není ani závist. Já tu kozu nepotřebuju, však si ji měl, kež by ti zdechla. To je češství.

s dědou. Podívej, mama, jsem tady pro tebe, nikdy už nebudeš sama. Podívej, mama, život nám lidi bere i dává. Podívej, mama, bolí mě to stejně jako i tebe. Podívej, mama. Podívej, mama.

A když odcházím a vím, že na tenhle účet já nejsem sám. A věř, že když procházím, tak já nejsem sám. A i když kolem nejsou lidi, nejsem sám. Neodpovídám na tvý zprávy, já nejsem sám. Vím, že na tenhle účet já nejsem sám. A věř, že když procházím, tak já nejsem sám.

0: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp. Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
2: Mít malé sny. Nestačí.
3: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
0: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apple Do.

0: Gloss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
1: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
2: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
3: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
4: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
5: 7 Days okolo Orea.
6: Oreo uvnitř 7 Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo 7 Days croissant zvenku? Nový 7 Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
7: L'Oréal Paris uvádí.
8: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
7: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
8: Když září moje vlasy, zářím i já.
7: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
8: Vy za to stojíte.
9: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
10: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
9: Při nakládání.
11: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
2: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
3: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
4: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
8: Volá vaše nádobí o pomoc.
9: So what?
8: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
10: Somat Michigel, pro mě číslo jedna.

0: Každé pondělí a úterý
1: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
0: Je tu Koťák.
2: Jo.
0: A nálož hostů,
3: známá otázka,
0: se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
1: Neboží, ano.
0: Ňoky,

0: spagety.
1: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
2: Už dnes v 9 večer na Očku.
3: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
1: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
2: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
3: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
4: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
5: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
6: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
7: Umí to lítat?
8: Ne.
7: Máme to teď s sebou?
8: No jasně.
7: Zabírá to hodně místa?
8: Naopak, nabízí.
9: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
10: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
11: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
12: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: 7 Days okolo Orea.
15: Oreo uvnitř 7 Days?
14: Cože?
15: Je to Oreo uvnitř nebo 7 Days croissant zvenku? Nový 7 Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
16: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
17: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono?
18: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
17: Na pánvi!
19: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
2: Mít malé sny. Nestačí.
6: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Volá vaše nádobí o pomoc.
3: So what?
2: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
4: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
5: L'Oréal Paris uvádí.
6: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
5: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
6: Když září moje vlasy, zářím i já.
5: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
6: Vy za to stojíte.
7: Být připraven na podzim, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Dlouhá vesta, cena s aplikací 249,90. Prošívaný kabát, cena s aplikací 449,90. A prošívaná bunda, cena s aplikací 329,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Jaho, ne. Čoko.
2: To má po tobě.
3: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
1: Tutti frutti.
4: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
2: Vybrali jste si dobře?
1: Já.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet z kůží za 28,90, krolevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.
6: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
7: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
8: Tady mi třenka nepochlete.
7: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
9: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
10: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
11: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Na Vinted může být všechno znova nové.
13: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
14: Ahoj, Sáro.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
16: V Kauflandu již od středy Superkauf. Jablka Gala kilo za 22,90. Kápurland kuřecí prsa s kostí kilo za 99,90. A Král sýrů Hermelín dva kusy v balení za 59,90. Kaufland.
17: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
18: Tati, co je tohle za auto?
19: Taková moje srdcovka.
20: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
18: Nebo pro tebe, tati.
21: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
22: Tati, promiň, ujel mi bos.
23: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.

0: Očko tě zve do kina.
1: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
2: Páni, my ten klíč portál najdeme.
3: No, páni.
2: Existuje?
4: Vítejte, včera nás tam hodil, rychlý démon.

Svět se točí někde trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěst chovám si na památku a stejně příště nezaváhám. I když občas se sám sobě nezdám, nechci šlapat na vlastní miny, stejně nikdo není bez chyby.

0: Naber?
1: Na vole, ty jsi ještě panáka. Jo, vole, dělej.

0: Plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
1: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
2: Středa, středa, středa.
3: Řekni heslo.
2: Opávě.
4: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
2: Tak zase ve středu.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
7: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
8: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
9: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Byla.
11: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do

0: 30. září.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
4: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
5: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
6: Na Vinted může být všechno znova nové.
7: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
6: Ahoj, Sáro.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Tati, co je tohle za auto?
9: Taková moje srdcovka.
10: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
8: Nebo pro tebe, tati.
11: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
12: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
13: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
14: Jasně. Bezkontaktně.
13: No vidá, funguje to.
14: Co to je?
13: Platební brána na poplatky za průjezd.
14: Vždyť to je moje cesta.
13: Moje.
14: Koupil se mi.
15: A co ne, tady blbnete?
14: Ne, počkej, kam jdeš, nechoď tam. No.
13: Ale že jste to vy. Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
16: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
13: Jo.
17: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
18: V datártu objednám.
19: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
20: Přijďte zás!
21: To byl Richard!
22: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví, jak na ně. Datárt.
23: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.

chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, kolejím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím.

Asi jsem rodinný typ. Když odešel fotr, tak jediný, co jsem chtěl, bylo, že ulehčit mámě. Naposledy jsem ho viděl u soudu, říkám mu alimenty, si nech nepotřebuju tě, táhni, sám to zvládnu, cca 8 let zpátky, od té doby o něm nevím, ani nemám zájem. Neznáš, nebyl, nemůžeš vědět, nechápeš, málo kdo tě fakt podržet dokáže. Kde nebyli rodiče, starali jsme se o sebe navzájem. Zvedněte ruce, kdo to taky znáte, vím to, že není vás málo. Cash před Amavru a bros před prachama, amen.

na vrch. Namíchej mi špric, neukřižuj kryc, a si si koupím brik, zavřu čupku do sklepa jak fric, mě poškrábala jak kryp, jsem odjel pryč, drift, ty co mě nenávidí, tak

0: Леонида. На бодринке от га. Ра-ра-ра-ра.
1: Меланж je látka nacházející se výhradně v hluboké poušti planety Arrakis, která prodlužuje lidský život a poskytuje svému uživateli mimořádné psychické schopnosti. Díky svým vlastnostem a náročné těžbě jde o nejcennější látku ve vesmíru. Koření všeho koření.

0: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
1: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
0: Při nakládání.
2: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
3: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
4: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
5: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Billa.
6: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
7: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
8: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
9: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
10: Jaho. Ne. Čoko.
11: To má po tobě.
12: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
10: Tutti frutti.
13: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
11: Vybrali jste si dobře?
10: Já.
14: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
16: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
17: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
18: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii zrádců.

0: ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
1: Tati, co je tohle za auto?
2: Taková moje srdcovka.
3: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
4: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
5: Na Vinted může být všechno znova nové.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
5: Ahoj, Sáro.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: V datártu objednám.
8: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
9: Přijďte zás!
10: To byl Richard!
11: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
12: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
13: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
14: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
15: A běhej, rozpohybost třeba.
16: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
17: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
18: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme slevu 30% na všechna pleťová séra a esence. Nebo slevu 30% na produkty japonských a korejských značek. Rossmann. A život je krásnější.
19: Očko tě zve do kina.
20: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
21: Good job, buddy. I'll give you home. Oh, nice. Stay on me, bud.
22: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Opět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
1: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
2: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Maxitrat prací prášek 50 pracích dávek za novou běžnou cenu 119,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
6: Je. Středa, středa, středa.
7: Řekni heslo.
6: Opavia.
7: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
6: Tak zase ve středu.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet s kůží za 28,90, krolevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.
9: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
10: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
11: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
12: Čemku? Jel jsem z okresu.
13: Z Filančáku?
14: To bude kvůli té faktuře zahnuj.
13: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
12: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
15: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
16: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
15: Fio.
17: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
18: Tati, co je tohle za auto?
19: Taková moje srdcovka.
20: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
18: Nebo pro tebe, tati.
21: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
22: Na Vinted může být všechno znova nové.
23: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
22: Ahoj, Sáro.
23: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: V datártu objednám.
1: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
2: Přijďte zás!
19: To byl Richard!
24: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.
25: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
26: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
27: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
28: Na na na na na na na na na.
29: Každé pondělí a úterý.
30: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
29: Je tu koťák.
31: Jo.
29: A nálož hostů.
32: Známe otázka.
29: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
33: Neboží, ano, ano.
34: Ňoky, pene, spagety.
35: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
29: Už dnes v 9 večer na Očku.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Jaho, ne. Čoko.
2: To má po tobě.
3: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
1: To ty fruty.
4: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
2: Vybrali jste si dobře?
1: Já.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Byla.
6: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
7: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
8: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
9: Tady mi všem to nepochvete.
8: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krůtí šunku. A teď držíte zobáky.
10: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
11: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Tati, promiň, ujel mi bos.
13: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
3: Na Vinted může být všechno znova nové.
4: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
5: Ahoj, Sáro.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: V Kauflandu již od středy Superkauf. Jablka Gala kilo za 22,90. Kápurland kuřecí prsa s kostí kilo za 99,90. A Král sýrů Hermelín dva kusy v balení za 59,90. Kaufland.
9: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
11: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
12: Tati, co je tohle za auto?
13: Taková moje srdcovka.
14: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
12: Nebo pro tebe, tati.
15: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.

0: Na, na, na, na, na, na, na.
1: Každé pondělí a úterý
2: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů
4: Známe otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live!
2: Neboží, ano, ano.
5: Gnocchi, pene, spaghetti.
6: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.

0: Plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
1: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
2: Yeah. Středa, středa, středa.
3: Řekni heslo.
2: Opavia.
3: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
2: Tak zase ve středu.
4: Pokaždé, když nakupujete stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
7: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na pánvi.
9: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
10: Ano. Ano. Ano.
9: A tohle? A tohle?
11: Ano.
12: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: A tohle?
10: Ano.
12: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
13: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
4: Být připraven na podzim, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esparamen. Dlouhá vesta, cena s aplikací 249,90. Prošívaný kabát, cena s aplikací 449,90. A prošívaná bunda, cena s aplikací 329,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
2: Tak to je hezky kriky.
3: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
1: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.
4: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
5: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
6: Veselý úsměv oranžový Dráček. Přiletěl k nám nový Dráček.
7: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
6: Jo!
7: Hledejte v trafikách.
8: V Datártu objednám. A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
9: Přijďte za.
8: To byl Richard.
10: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
11: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo Hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Billa.
12: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
13: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
14: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme slevu 30% na všechna pleťová séra a esence. Nebo slevu 30% na produkty japonských a korejských značek. Rossmann. A život je krásnější.
15: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
16: Nulka. No.

you somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: Vítejte u Koťák Live, jediné talk show v Česku, kde se dnes budeme smát všemu, co nám jinde zakazují. Dobrý večer! Většina z nás má občas problém dotáhnout z obchodu i trochu těžší nákup. Náš dnešní host ale v naprostém klidu utáhne několik kamionů nebo obří dopravní letadlo. Patří k nejsilnějším lidem v naší zemi a jeho jméno dobře znají fanoušci extrémních sportů po celém světě. Pravidelně sbírá světové rekordy a neustále posouvá hranice toho, co lidské tělo dokáže vydržet. Je to muž s neuvěřitelnou silou a zároveň s obrovskou pokorou k poctivému tréninku. To nejtěžší, co před ním bude stát, je srozumitelnost mých otázek. Dámy a pánové, přichází Honza Jiruše. Honzo, ahoj. My si většinou... My tady většinou si rovnou sedáme, Honzo. Já se moc omlouvám, oni jsou dneska opilí. Ale tak jak velký rozdíl mezi náma vidíte?
1: Žádnej.
0: A to je správná odpověď. Honzo, posaď se u nás.
1: Děkuji.
0: Já jsem tady dneska říkal, že jsem taky v objemovce teďka.
1: Já jsem to viděl, že jsi nemohl vejít. Já to znám.
0: No, taky kreatin?
1: Taky.
0: Taky kreatin.
1: Hodně.
0: Za všechno může kreatin. Co jsi snídal, Honzo, dneska?
1: Dneska jsem měl vajíčka. 10.
0: Říká
1: kolik
0: se...
1: Kolik dáváš?
0: Já?
1: No.
0: 3.
1: No, už víme, kde přidat.
0: No, hele, kolik já teda potřebuju těch gramů, těch bílkovin, abych byl jako ty?
1: Mám na to odpovídat?
0: Ne. Takže počkej, tak mě by hrozně zajímalo, co Honza Jiruše jako strongman jako musí denně spořádat. Není mnohdy náročnější prostě nafutrovat to, co to tělo má mít, než ten samotný brutální trénink?
1: Taky máš ten problém, že?
0: Ano.
1: To je mobily taky čtlý, víš co?
0: Cvičil nohy, no.
1: Zpět k tvé otázce, no... Dívej, já když mám takovou tu odpočinkovou fázi, nebo to, jak si to držím třeba kolem 4,5 tisíce kalorií. To je jako i v pohodě. To je v pohodě.
0: Jak jako odpočinkovou?
1: No, to je jako, že tak jako se flákáš, nezvedáš tolik, netrénuješ tak na krev. A pak přicházejí právě ty přípravy. A tam je to jako, že jsem 6,5 až 7,5 tisíce.
0: Kalorií. A to děláš, co to jíš? Parmazán a piješ olivový olej?
1: Občas přidám i uran.
0: Trošku zakápnu to trochu plutónia.
1: Jo, víš co, tohle jakoby dávkování nejde úplně ujít v nějaký klínové formě. Jo, ty dáváš hodně, si pomáháš třeba plásnu arašidovým máslem, občas nějaká ta zmrzka, víš, a ti chutná. K tomu jsem tam nějaká pizza a tak dále, no.
0: No a počkej, a ty kalorie jsou, proč jsou tak hrozně důležité?

0: pro tebe ty kalorie, že ty primárně potřebuješ sílu, ty svaly se budujou jako z nějakých jakoby proteinů. Hmm. No tak čemu potřebuješ zmrzlinu?
1: Tak čím ty jsi jakoby větší, tak tím je větší a i vyjde ten kalorický, že jo. Něco jiného je, když máš vlastně třeba 100 kilo, anebo 150, že jo. Mm-hmm. Takže ty, když jdeš právě na nějaký třeba 2-3 hodinový trénink, tak prostě těch kalorií v úvozovkách, nebo i v realitě, jako spálíš daleko víc, no.
0: 3 hodinový trénink? Ale z toho si jako SMSku povídám s lidma a co?
1: Jsme měli možná další jako aspekt, co bychom mohli trošku změnit.
0: Honzo, ne, ale... já jsem slyšel, no, že když se cvičí silový trénink, ten já taky cvičím, takže se mezi sériama mají dávat i třeba 5-minutový pauzy. Co si o tom myslíš?
1: Já toho zastáncem úplně jako nejsem.
0: Já jo.
1: Já vím, že na to nevypadám, ale já se snažím vždycky jako mít presno. Jakože fakt třeba, protože co se týká takhle lidí, kterým s tím radím nebo to, tak máme třeba rozdělený jakoby finální fáze, když se snažíme posunout nějaký třeba základní cvik nebo to, tak když jsem měl vlastně svého trenéra z Austrálie, tak Sebastian Horeb, to je jeden z nejlepších silových trenérů, tak ten mě přesně jakoby dávkoval ty pauzy. Takže já vždycky, když jsem šel na ten největší tah, tak mě dával 8 minut pauzu. Hmm? A já rozumíš, já 8 minut takhle. Říkám, já už bych šel, že už jako to, protože já jsem zvyklý, že jakoby jak docvičím, chvilku si sednu, napiju se, otřu se, protože já se potím strašně u toho. A jako nejradši bych šel zas, jo, jako mám rád, když to prostě odsýpá.
0: Jo.
1: No a paradoxně právě to, že aby ses jako plně nabil nebo to, tak potřebuješ ten mezičas.
0: Jo.
1: Ale to si myslím jenom, když se budeme bavit o nějaké jednorázové maximální síle. Když už jdeš na nějakých těch 10-12 opáček, tak tam bych se toho nebál, trošku to srdíčko pumpuje.
0: No. ty jsi totiž zmiňoval v nějakých rozhovorech, že vlastně ty nikdy nevíš, který ten z tvých, a teď nechci být morbidní, který z těch tvých cviků bude ten poslední.
1: No, abych si na jeden sadil, jako. Mám nejúblíbenější deadlift, víš. Jako,
0: bude to mrtvola. Bude to mrtvola.
1: Asi tam, no, tam to přijde, jako no.
0: A to znamená, že jako já jsem slyšel, ty to říkáš s takovou jako humorem skoro, že občas i tak zabereš, že pak třeba na chvilku nevidíš.
1: Jo, vlastně při tom začátku toho fakt jako maximálního maxima, tak ty přestáváš ze začátku jakoby slyšet a pak přestáváš nahoře v té horní fáze i vidět.
0: Je to zdravé.
1: Je to zbytečný. Ne, dívej, žádný extrémní sport není bohužel zdravý. Žádný extrém, ani to nemusí být sport nebo cokoliv. Žádný extrém není prostě zdravý.
0: Mm. A
1: proč?
0: No ne, jako neděláš ten extrém?
1: Já ho dělám.
0: Ale není to zdravé, Honzo. Takže...
1: Mamka mi to taky říkala.
0: Víš to, co? Kdyby tvoje klouby mohly mluvit?
1: Nemohly.
0: Co by řekl? Co by jako říkali?
1: Já na to ještě zase tak jako si myslím netrpím, protože většinou bývá to, že ty pokud si pořád aktivní, tak se to jako samozřejmě se to projevuje, samozřejmě ten aparát se upotřebovává, ale ty díky tomu, jak trénuješ jakoby pořád, tak ten kloub ještě jakoby poměrně dost podpořený těma svalama okolo.
0: Jo.
1: Problém nastává, až se na to vyprdneš.
0: No takže... viděl jsi, jak vypadá Ronnie Coleman?
1: No viděl, no jako. Ale?
0: Ale?
1: On se na to nevyprd, on cvičí pořád, i když to... je na tom vozíku.
0: Ale... On jezdí na vozíku.
1: Ne, na vozíku, ale tam je, víš co, třeba ten Ronnie Coleman je ten problém, že on si prošel jakoby několika operacema a nereflektoval opravdu žádný ty problémy, protože on si už v 17 letech udělal výřez plotínky a řekl, jo, dobrý, tak jdu na trénink. Jo, pak takhle soutěžil do, myslím, že 36, pak říká, tyjo, mě ty záda fakt bolí.
0: Jo.
1: Tak mu udělali první operaci a tomu trošku spatlali, no. A na to následovalo, já nevím, jestli 12 nebo 15 dalších operací, které už to prostě nedokážu jako zachránit.
0: Jo. Hmm. Dobře, Honzo, víš, jaký je rozdíl mezi tebou a mnou? No.
1: Doma mě říkali, ať nesoudím.
0: Kromě, ano, kromě 80 kilo ve váze?
1: Já si myslím, že žádný není. Jsme takový oba dva mladý, pěkný
0: kluci. Děkuju. A to chci právě říct, že to se mi hrozně jako líbí, že ty jsi začal dřív s tím strong zvedáním věcma.
1: Mm-hmm.
0: Jo? Takže kdybych já začal stejně brzo jako ty a dělal jsem stejné věci jako ty, zvedám ty stejné věci, co ty?
1: Já bych ti rád řekl, že jo, ale ono to bývá strašně podmíněné genetickým startem. Jo? Že a ta genetika prostě je v tomhle tom sportu strašně určující. V každém sportu je určující. Ale třeba
0: máš
1: to...
0: Máš lepší genetiku, než mám já?
1: Na rámci silových sportů bych řekl, že mám jako...
0: Co?
1: Možná malička to, o kousek, fakt jenom o kousek mám možná lepší, ale na druhou stranu jsme to ještě neskusili, jako z tebe vytáhnul maximum, takže...
0: Přesně, já bych chtěl dobrýho trenéra jako ty.
1: Jo, tak když se uvidíme na tréninku.
0: A já teďka zrovna jedu pryč.
1: Jo, já počkám, já jsem trpělivý.
0: Jedu pryč.

0: Chránil jsi někdy nějaký kotě?
1: Ty shodou okolností, já jsem ještě předtím, než jsem byl státní policista, tak jsem byl městský strážník. Tam jsem hodně koťat zachraňoval.
0: To bylo
1: koťátky, pejsky.
0: To bylo šťastných babiček, viď?
1: Jo, to bylo dobrý jako.
0: To byly krásný časy. Jsi zadaný, máš ženu?
1: Ne.
0: Děti, nic?
1: Ne. Jsem mladý kluk ještě.
0: Nabídnem tě?
1: Ne. Jsou věci, co nejsou někdy dostupné, protože to tak bývá.
0: No je to vyprodáno, a tak ty máš teďka stejně utržený biceps, jsi celkově takový nějaký v rozkladu teďka, nebo?
1: No.
0: Co? A jako já vím, že jako se mnou by jsi možná poradil, ale já bych ti utek.
1: A já, mě to i běhá.
2: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
3: Jaho, ne, Čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
3: Tutti frutti.
6: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
3: Já.
7: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
7: A tohle?
3: Mm-hmm.
7: A tohle?
8: Ano.
2: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: A tohle?
3: Ano.
2: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM. Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
9: Být připraven na podzim, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Dlouhá vesta, cena s aplikací 249,90. Prošívaný kabát, cena s aplikací 449,90. A prošívaná bunda, cena s aplikací 329,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
11: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
12: Tak to je hezky kriky.
13: Betonpress, patron lehkých betonových střech.
11: A teď si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.
14: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
15: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
14: Při nakládání.
16: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
17: V Penny nyní najdete pršáky do každé postýlky. A navíc v akci okurka salátová kus za 14,90. Penny.
18: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
19: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
0: Na Vinted může být všechno znova nové.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
0: Ahoj, Sáro.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
6: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
7: Jasně. Bezkontaktně.
6: No vida, funguje to.
7: Co to je?
6: Platební brána na poplatky za průjezd.
7: Vždy to je moje cesta.
6: Moje.
7: Koupil se mi.
9: A co se tady blbnete?
7: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
6: Ale že jste to vy.
8: tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
20: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek, takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
8: Fio.
21: Veselý úsměv oranžový fráček, přiletěl k nám nový dráček.
22: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
21: Jo!
22: Hledejte v trafikách.
23: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například šampon L'Oréal Paris Elsev 1 litr za 249 korun. Nebo zubní pasty Senzodin za 79,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
24: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD. Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady. Stojím ještě sám, pomalu umírám, bez tý dávky plný tebe, kterou. Očko tě zve do kina.
1: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
2: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
3: No, páni.
2: Existuje?
4: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
5: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
6: Aby jsme tady našim divákům ukázali tu trochu z toho tvýho umění. Tobě totiž nestačí jenom liftovat, zvedat, ať už bench press, dřepy a všechny tyhle ty věci. Ty challenge musíš jako posouvat trochu dál.

0: A když jsme viděli tohleto video, asi většinu z nás napadne jedna otázka. Proč?
1: Proč ne? Ne, je to paradoxně asi to nejhorší, co jsem dělal, tak bylo to kolečko.
0: No to jsem si říkal.
1: Mně přišlo, že bylo jako hodně nebezpečný. Protože jsem přemýšlel, vždycky přemýšlím nad těma deformačníma zónama, víš, jako protože si říkám, já jsem přišel, ten den jsem přišel hodně brzo do posledního, nikdo tam nebyl, že jo, říkám, tak když se to nepovede, aspoň to nikdo neuvidí, jo, jako. Říkám, tak když to nějak jako to, tak bych si, když tak tu rychlost zavolal, jako sám, to by mohlo být v pohodě. A tak jsem jako přemýšlel, víš, že můžu spadnout, tak říkám, jak si vyrazím zuby. Říkám, to je blbý, jak si zlomím čelist, to byl blbý, praskne mi kliční kost. Říkám, jo, to se jako, to je...
0: Kliční kost v pohodě.
1: Jo. To je to, hele, to se dá zaplatit, jako, jsem ochoten. Ale víš, co byl největší problém? Že já jsem to udělal a teď jsem si tam naštaloval ten stativ, natočil jsem to, že jsem se na to podívat a říkám, tyjo, to vypadá blbě, mě tam není vidět kus ruky. Takže znova.
0: No ale tak dobře, ale tak to vypětí tvoje vypadalo, že jsi byl u toho takovej hodně v tenzi.
1: Mně to právě přišlo hodně jakoby, jak to říct, takový atypický, nejenom v tom, protože můžeš vidět, že třeba ty horolezci to dokážou s tím kolečkem jakoby pěkně, že potom přejedou a to. Ale říkám si, ty, já jsem neviděl žádný borce, který by měl 140 kg, že by to dokázal.
0: Taky ne.
1: Říkám, musím to zkusit. Povedlo se.
0: Ty jsi mě trochu navedl směrem, že ty jsi řekl, sakra, nebyla mi tam vidět ruka. Mně přijde, že u těchto super sportovních výkonů

0: jsou zároveň lidi takový jakože nevěřící, takže buď to tam potřebuje vidět stopky, nebo potřebuje vidět ten celý záběr, protože to vypadá, to ti určitě někdo ze strany jako nadlehčoval. Takže ty jsi to zajel kvůli tomu, aby si nikdo nemyslel, že jsi nějak jakoby balancoval na té olympijské
1: ose. Snažím se tomu jakoby co nejvíc vyhýbat, aby nevznikaly jako nějaký jakýkoliv jako otázky, které by mohly nějakým způsobem ten výkon jakoby znehodnotit nebo poškodit, jo. Ale na druhou stranu já jsem jakoby spousta těch věcí schopný jakoby zreplikovat jako víceméně na místě, protože já na ně třeba netrénuji.
0: Aha.
1: Jo, jako třeba to kolečko jsem fakt dělal jako poprvé v životě, nikdy předtím.
0: Takže ani to netrénuješ normálně doma?
1: Jo, jako tak normálně na podlaze to jako já jako udělám, jo. Ale třeba když tam bylo to další, byl ten čelní dřep na té balanční podložce, tak tam bylo, já nevím, jestli tam bylo 125 kilo, jo. Já mám 105 nebo 140, záleží, jo. Jenomže víš, kolik má nosnost ta podložka?
0: 300.
1: To je 200.
0: Tak ale vydržela kvalita.
1: Jo, já jsem to počítal přesně takhle. Říkám, 200 napíšou, 300 to snese. A jestli to byla pravda nebo ne, to jsme se taky dozvěděli, jak to jako.
0: Mě teďka svítí v autě už docela dlouho olej, tak uvidíme. jak dlouho. A je tam někde, jak se jmenuje to vaše fitko, kam chodíš cvičit?
1: Hell Gym Svitavy.
0: Je tam někde v těch Svitavách jako takový jako nějaký rozpis, otevírací doba, aby i lidi věděli, kdy cvičíš ty, aby tam třeba nechodili v ten moment?
1: No, ono to fitko je moje, takže ono má otevřeno 24/7.
0: Jo.
1: Takže já to mám udělaný, že ty tam vlastně můžeš přijít kdykoliv, když máš udělanou jakoby registraci, máš svůj čip, tak můžeš chodit jako kdykoliv. Protože jsem říkal, je fajn, když prostě můžeš fakt přijít vždycky, protože neexistuje pak výmluva, že nemáš čas.
0: Je to pravda, ale proč se na to ptám? Já vím, že mě někdy v budoucnu pravděpodobně srazí Tesla, protože já jak se jakoby nekoukám a neslyším, tak auto, který není slyšet, tak mě musí srazit automaticky. A nedej bože, když mám sluchátka, který tlumí okolní hluk, jsem rád, že vás to rozesmál, děkuju. No a představa, že prostě přijdu k tobě do fitka, říkám konečně, tyjo, jedna hodina ráno bude prostě pohoda a ty mě trefíš tou olympijskou osou, přes kterou zrovna skáčeš. Tak jako...
1: Je pravda, že za ty roky už jako
0: smrt.
1: Ty návštěvníci už tam jako, že já mám teďka, budu mít 4 roky otevřeno a myslím si, že za ty 4 roky viděli už jako ledasco, jo, že víš, třeba vždycky, když přijdou úplně noví lidi, tak ty jsou z toho jako špatný. Ty jako si říkají,
0: nedivím se.
1: Jsi tady úplně nejsem jistý, jako že bych tady to, ale prostě takový ty skalní, ta základna, která už tam chodí leta, tak prostě já tam dělám něco takového, oni se ani nepodívají. Jo, to sami, když třeba taháme fakt jako ty těžký tahy k těm 400 nebo to, málo kdo si myslím, že by to uměl teďka v republice a prostě ty lidi na to reagují jako, že to je tam běžný standard, jo. Protože ono se učí tomu otupíš. Vždycky, když vidíš nějaký extrém poměrně dost často, tak prostě ty receptory nasytíš.
0: Mě tohle to připomíná scénku, jestli si pamatujete první díl Men in Black, jak ten Will Smith tam popisuje, prostě je tam nějaký ten brouk, který žere tu soupravu toho metra. A Will Smith tam přibíhá a snaží se jako těm lidem říct, jako aby vypadli, vole, že toto je on. Já vím, vole, vy jste New Yorkčani, vy už jste viděli všechno, že jo? A tam ten prostě obří mimozemšťan žere tu soupravu toho metra, takže u tebe ve fitku...
1: Co lidi u mě ve fitku, no.
0: Honza, to je v pohodě, to je normální. Ovšem, ty jsi byl dřív skejťák.
1: Taky.
0: To prostě vypadalo jako olíčko, nebo co jsi to tam zkoušel?
1: Teď nevím, co myslíš přesně.
0: No, byl jsi na skejtu tam a vypadalo to, že dáváš olíčko.
1: Jo, já na skejtu jsem měl právě to, že jsem viděl jednoho atleta, že skočil kickflip a pak na tom skateboardu ještě zvedl, já nevím, jestli to bylo 250-260 kg, že jo. A říkám, tyjo, dobrý výkon jako na skateboard, dobrý výkon na borce, protože ono přece jenom, když by se ten skateboard zlomil, tak si zlámeš oba dva kotníky, že jo. A říkám, já mám jednu větší výhodu než ten týpek, já mám větší sílu.
0: A
1: říkám, a tak ta hranice, 300 kg?
0: Ty, ale Honzo, ty jsi bývalý skejťák.
1: No.
0: Já bych chtěl vidět teďka, jak skejtuješ. Jak bude v tom skateparku, jak tam takový ty skinny kluci, prostě co nemají na rohlíka mezi nimi ten Honza, prostě 140 kilovej, tam dává jako Tony Hawk nějaký
1: tak
0: bomby.
1: Když se až budu v důchodu, tak co jinýho?
0: Já jako...
1: Ale paradoxně to jako používáme to doteď, no. Jakože, víš, proto jde ta balanční podložka třeba, jo, jako proto jdou ty věci, které jsou prostě hodně, hodně zvláštní v rámci toho balancu. Protože to většinou, jakoby takhle větší lidi to moc nemají rozvinuté. Ale díky tomu, že tam byl vlastně ten start toho, že původně to byl úplně první sport, vlastně, co jsem dělal, tak byl skateboard, pak jsem hrál ještě fotbal a pak jsem vlastně přešel na box. Jo? Takže já jsem byl hodně takový multifunkční čavo.
0: Multitalentovaný.
1: Multitalentovaný
0: čavo. No, ty jsi zmínil ten box. Mm. A tak ono se dneska jako nabízí, že velký kluci jako ty se jdou

0: dát s někým do držky. A já vím, že ty jsi směl dát do držky s kou Angelem.
1: To nedopadlo dobře, člověče.
0: No, pro koho by to nedopadlo dobře, kdyby to dopadlo?
1: Nebyla otázka.
0: Jednou jsi boxoval?
1: Na začátku vlastně asi 2 roky, úplně původně, protože já si myslím, že oni nevěděli, hlavně, že já jsem byl jako boxer, víš, původně. Mm-hmm. Ale byl jsem vlastně předtím ještě jako u policie, nějakou dobu jsem dělal na dveřích, takže nějaký ty, jak to říct,
0: zastřel
1: nedorozumění
0: jsi...
1: jako probíhaly v životě.
0: Jo. Zastřelil jsi někdy někoho?
1: To bych tady asi neseděl, hele.
0: Tak jako policista můžeš někoho zastřelit, ne?
1: No, jako, hele, jestli si to myslíš, tak...
0: Fakt ne.
1: Abych to vynechal.
0: Tak do nohy, nebo já nevím. Taky
1: jako
0: ne.
1: Naplnil bys tu skutkovou podstatu, že vlastně šetříš život zdraví. To svůj. By bylo.
0: Ano, ano.
1: No, ne svoji, to, co střílíš, jako musíš, jo.
0: Že jsem ušetřil jeho život?
1: No, musíš šetřit jeho život.
0: Ušetřit jeho život, no, takže prostě no, do kolena, jako, dvě do kolena.
1: Když vezmeme nějakou jako modelovou situaci, bude tady někdo, koho chceš střelit, tak bys ho neměl střílet do hlavy.
0: No a co když je se...
1: Já myslím, že kdybys řekl, co když jsem se netrefil, jako.
0: Jo, takhle, jo, já jsem chtěl střelit do kolena a střelil jsem ho do hlavy, omylem, no. Takže do toho kolena v pohodě, to bych mohl.
1: Já bych to fakt vynechal.
0: Fakt ne, žádná střelba. Tak proč máte kvéry?
1: Ty, já jako ve finále, když to... Takhle, tu zbraň jsem měl vytaženou třeba mnohokrát, protože jsem šel vždycky s nějakou ideologií toho, že bych se rád, když jdu do té práce, tak bych se rád z ní vrátil.
0: Já myslím s ideologií, že si chceš zastřelit.
1: To by snad mělo projít tím sítem, víš, jako okay, těch psychotestů, aby tam takovýhle lidi nebyli.
0: Rozumím,
1: jako.
0: Rozumím. A, jo, takže jsi užil svý.
1: Jo, jo.
0: Takže jsi užil svý a zachránil jsi někdy nějaký kotě?
1: Ty, shodou okolností, já jsem ještě předtím, než jsem byl státní policista, tak jsem byl městský strážník, tam jsem hodně koťat zachraňoval.
0: To bylo
1: koťátky, pejsky.
0: To bylo šťastných babiček, viď?
1: Jo, to bylo dobrý, jako.
0: To byly krásný časy. Jsi zadaný, máš ženu?
1: Ne.
0: Děti, nic?
1: Ne. Jsi mladý kluk ještě.
0: Nabídnem tě?
1: Ne. Jsou věci, co nejsou někdy dostupné, protože to tak bývá.
0: No je to vyprodáno, a tak ty máš teďka stejně utržený biceps, jsi celkově takový nějaký v rozkladu teďka, nebo?
1: No.
0: Co? A jako já vím, že jako se mnou bys možná poradil, ale já bych ti utek.
1: A mě to i běhá.
0: No a tak co ten Tomáš Lesy, máme mu něco vzkázat? Dáš toho Angela?
1: To je si myslím, že příběh, co už je pryč, protože Kuba už boxovat nechce. Mm. Už to neto a já ho k tomu nutit jako nemůžu, no. Ani nechci, rozumíš? Kdyby řekl, že jo, že bych chtěl, tak by to bylo určitě zajímavé.
0: Já bych ho do toho klidně nutil, jako proč ne vlastně. Tak mu řekni, že je srab.
1: A my se máme zase jako rádi, víš, co tam neříkat nebudu.
0: Já mám taky rád. Já mám taky rád, srabe. Srabe.
1: A víš, že jako ta Praha je sice velká, ale ta pravděpodobnost,
0: ne, Kuba,
1: že se potkáte.
0: Kuba
1: jako...
0: Angel je velký, já jsem ho posledně potkal, když jsem jako se s ním jakoby míjel v tom, ve fitku. Uh-huh. A víte, co je třeba hrozný? Viděl jsi teďka ty fotky, co on sdílel na svém Instagramu? Ze sauny? Prostě nechcete se potkat s Kubou Angelem v sauně. To prostě jako, sorry. Já si úplně to vidím, jak se těším prostě po celém tom týdnu prostě do sauny. Říkám si, wow, potřebuji si trošku odpočnout, vyčistit si hlavu, bank a potkáš ve dveřích Angela jenom Ty jsi už taková klasa, že jsi měl možnost trénovat i s tím týpkem, já teďka koukám na hru
1: Arthur Bjornsson, no.
0: Zase jako po čase. To je, nevím, třeba 5x koťák.
1: Ty možná 6x.
0: Možná 6x, věď, jakože...
1: To je strašně zrůdnej.
0: A on je, jako má 2 metry, jako je...
1: Takhle koukám.
0: Ty kráso, a
1: on... Má fakt 2,6 m a 200 kg, viď.
0: Ale on zvedne možná ještě víc než ty, ne?
1: Tak on zvedl nejvíc na světě, jako.
0: A to je?
1: 510 kg.
0: Já si vždycky říkám, k čemu to je vlastně jako dobrý, jakože když tě, nevím, někdo bude ohrožovat, tak po něm hodíš auto.
1: Ty, já bych jeden aspekt měl. S tím házením taky dobrý, ale víš co, sedíme tady a bavíme se o tom.
0: Jo, takhle, sorry, že mi to teklo já. A? Jakože to dělá nějaký dosah.
1: Je to ten wow efekt, je to právě to pušování těch lidských hranic. Před ním to jako dokázal vlastně zvednout jeden člověk, co dal 500 kil, a on je vlastně jediný, který už to zvedl 3x, že jednak jakoby dorovnal tu hranici a ještě jakoby překonal. A díky takovému člověku lidi jako já třeba vidí, že ta hranice je možná jako jí posunout, a je to pro mě třeba hodně motivační, abych to zkoušel posunout ještě dál třeba u sebe.
0: Jo. A nemůže se ti stát, že při tom tlaku ti třeba praskne cévka v oku a ty budeš tam... mít potom krev v tom bilmu?
1: Jo, a tak to není zase tak jako nepřijde mi to. Ojedinělý, nepřijde mi zase tak nebezpečný. Koči máš 2, ne?
0: Dobře, aby jsme to nezlehčovali. Tohle téma je pro určitý typ jedinců. Pojďme si říct, že ty seš v rámci této kategorie speciálně vybavený pro

0: aby si to zvedat mohl.
1: No oni si budou teďka myslet, že jsem hodně speciální, hele.
0: Ať si to myslí, ať si to myslí. Hele, z našeho dojmu, takhle, nepřijde vám Honza jako super sympaťák?
1: Děkuju.
0: No já bych s tebou zašel i na vejce. Kdybych teda nemusel platit.
1: Dívej, na trénink půjdeme. Jsem
0: na
1: slyšel.
0: Trénink? Dáme, ale hluboký dřep já nedělám vůbec.
1: Já taky ne, to není potřeba.
0: Hluboký dřep, angličáky úplně vynech.
1: Dáme bicák.
0: Bláho, a jako jaký, jako takhle?
1: Se jenom, nech se překvapit.
0: Jenom takhle.
1: Ať se těšíš.
0: Ty, ale bicák bych s tebou dal, čeče, tak já dorazím do Svitav.
1: No já si klidně přijdu.
0: Nebojí skákat přes olympijskou osu.
1: To sakra, to bylo v rámci aktivace.
0: Okay. Tak Honzo, děkujeme, že jsi nás zavedl do světa strongmanů.
1: Já velmi děkuju za pozvání.
0: Brzy budu jeden z vás a...
1: Beru tě za slovo.
0: Svitavy jsou kousek od Hradce, já dorazím. No. Tak zajdem, hele, zacvičíme, dáme nějaký
1: zvuče.
0: Hluboký dřepy a jak si dáme do trumpety. Kde tě můžou lidé sledovat?
1: Instagram, YouTube, Facebook, všude jsme aktivní.
0: Na YouTube jsou nějaký videjka. Hele, a Instagram je jak?
1: YouTube teďka jako dáváme 4 videa týdně. Takže jestli nemáte na co koukat...
0: Budeme koukat, jak skáčeš volba. Přes olympijskou osu.
1: Tak.
0: Tohle byl Honza Jeruše. Děkujeme. A jestli chcete vidět i příště pořádnou namakanou horu svalů, pusťte si mě. Tohle je Koťák Live.

0: přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
1: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
2: Yeah. Středa, středa, středa.
3: Řekni heslo.
2: Opávě.
3: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
2: Tak zase ve středu.
4: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu.

0: Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.
4: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
2: Ano.
4: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
5: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
6: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
5: Na pánvi.
7: Být připraven na podzim, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Dlouhá vesta, cena s aplikací 249,90. Prošívaný kabát, cena s aplikací 449,90. A prošívaná bunda, cena s aplikací 329,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
10: Tak to je hezky kriky.
11: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
9: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.
12: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme slevu 30% na všechna pleťová séra a esence. Nebo slevu 30% na produkty japonských a korejských značek. Rossmann. A život je krásnější.
13: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
14: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
15: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
16: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
17: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
18: V datártu objednám.
19: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
20: Přijďte za.
21: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datart.
22: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
23: Veselý úsměv oranžových dráček. Přiletěl k nám nový dráček.
24: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
23: Jo!
24: Hledejte v trafikách.
25: Očko tě zve do

0: Kina.
1: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
2: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
3: No, páni.
2: Existuje?
4: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
5: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy.
2: Ajajaj.
1: Kde je největší pokušení? Stojí ti bradavky, kvůli mně nebo kvůli holkám?
3: To může být jenom holkama.
1: Jak podle? Umí s ním hýbat?
3: Toro.
2: Promiň.
1: A nakonec odloží oděv i ten poslední. Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
4: Naked Attraction, Německo. Ahoj, jsem Tomas, je mi 42, pocházím ze Sigmaringenu a miluju přírodu. Takže jsem opravdu rád venku. Jakmile mám příležitost, jdu ven. Jsem si 100% jistý, že je ve mně i viking. A v kombinaci s přírodou, kde se také cítím skvěle, mi to dokonale sedí. Dokonale. Do posilovny chodím 4x nebo 5x týdně. Některé části mého těla se mi vážně líbí a dostávám na ně hodně zpětné vazby. Nohy už jsou můj, jak bych to řekl, klenot? Ano. Žiju sám, ale mám dvě děti z předchozího manželství. Jednu dceru, v prosinci jí bude 18. A syna, tomu bude brzy 14. Už 2,5 roku jsem sám a mám za sebou několik schůzek. Skoro bych mohl mít doktorát z randění. Za poslední 2,5 roku jsem měl přes 60 schůzek. Rozhodně mi chybí partnerka. Doufám, že tu potkám opravdovou divoženku, která mi bude vyhovovat. Mám tady úplně jinou možnost. Hned na začátku ji uvidím nahou a tím se lépe poznáme. Jak to říct, už předem vidím svůj desert.
1: Milý Tomasi, srdečně tě vítám. Proč jsi sám?
4: No, zatím nějak nepřeskočila jiskra posledních 2,5 roku.
1: Jak má vypadat žena tvých snů, pokud máš jistou představu?
4: No, úplně přesně bych si nic nestanovoval, ale řekl bych, čím divočejší, tím lépe.
1: Tomasi, pojď sem a já ti rychle vysvětlím pravidla hry. Uvidíš 5 barevných boxů a začneme s dolními částmi těla a pak přejdeme k horním částem a k obličeji. V každém kole se musíš rozloučit s jednou dámou, dokud na konci nezůstanou 2 favoritky. Jednu z nich můžeš vzít na rande. A to říkám, protože se na to ptá spousta uchazečů. Nakonec to může být jen jedna. Jsi připraven?
4: Jasně, jsem připraven.
1: Těšíš se?
4: Strašně moc.
1: Milé dámy v boxech, ukážeme spodní část. Nech je na sebe působit. Oslovila tě některá přímo v první sekundě?
4: Skoro bych řekl zelená.
1: Tak začneme zelenou.
4: Juliánku, to má husté tetování. Určitě trochu víc, než mám já. A má krásné nohy.
1: Jedno tetování mě zvlášť upoutalo. Půjdu blíž. Pozor, zelená, femme fatale, přeložil bych to jako zatracená žena. Je to tak?
4: Hrozná, ano.
1: Půjdeme k modré.
4: Také hodně zajímavá. Nad vulvou má vyholený vzor. Že ano?
1: Ano.
4: Také moc zajímavé.
1: Je to pro tebe téma? Pubické ochlupení u žen je důležité?
4: Já to radši tak, jak to je, když je opravdu holá.

0: Ale, no, nic proti ničemu. Dobrá, pojďme k ženě v červené.
1: Také vidím tetování.
0: Tak to musíme jít blíž. Pozor, ženo v červeném, jdu. Tobě taky radím jít blíž. Tomasi, koukni se, co je tam zobrazeného.
1: Tak to je hustý.
0: Na boku, jdu znovu k ní. Třeba má ráda něco jako 50 odstínů šedi.
1: No jo, to bych taky řekl.
0: Je to tak? Dej znamení.
1: Ano.
0: Dobrá.
1: Takže extrémně divoká divoženka.
0: Nehledáš přesně tohle?
1: Každopádně drsná.
0: A jak se ti líbí dáma ve žlutém?
1: Na levé ruce vidím tetování. Určitě tam má růži. Já mám také růži, jak vidíš, tady vlevo, respektive vpravo.
0: Aha. Ty tam máš All You Need Is Love. Takže pro dámy Tomasovo krédo je potřebuješ jen lásku. Co říkáš nechtům?
1: Hezké, ale také nebezpečné. Ale jo, dlouhé nechty a pěkné ruce jsou rozhodně plus.
0: Dámo ve žlutém, si nebezpečná? Přejdeme k poslední dámě ve fialovém. Na její vulvě vidím něco vzrušujícího a lesklého. Co říkáš intimním šperkům?
1: Skoro bych řekl, že je výjimečný.
0: Jo, už ho máš taky?
1: Ne, pokud mám být upřímný.
0: Je to vzrušující fialová? Dej nám znamení. Tomasi?
1: Paráda.
0: Piercing zdobí naše těla přes 7000 let. Piercing, Christina, pojmenovaný po své první nositelce, je však známý teprve od 90. let 20. století. Piercing je umístěn v horním záhybu zbíhajících se stydkých písků a vychází z Venuši na pahorku. Ač není určen k sexuálnímu vzrušení, rozhodně vykouzlí v očích partnera jiskru. Ale pozor, rána se hojí až 4 měsíce. Teď se dostáváme k prvnímu obtížnému úkolu. Rozhodnutí večera. Jedna z 5 dam nás totiž musí opustit a nesmí s tebou na rande ani tě vidět nahého. Která musí odejít? Přemýšlej. Udělej si chviličku a rozhodni se.
1: Ano, ano, velmi obtížné. Každá má trochu nádech takové divokosti. Řekl bych, že...
2: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Jaho, ne. Čoko.
5: To má po tobě.
6: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
4: Tutti frutti.
7: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
5: Vybrali jste si dobře?
4: Já.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet z kůží za 28,90, krolevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.
9: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
10: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
11: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?

0: Pisse. Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
1: A běhej, rozpohybost třeba.
2: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcií, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
3: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Jablka Gala kilo za 22,90. Kápurland kuřecí prsa s kostí kilo za 99,90. A Král sýrů Hermelín dva kusy v balení za 59,90. Kaufland.
5: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
6: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
7: Na Vinted může být všechno znova nové.
8: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
7: Ahoj, Sáro.
8: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
10: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Tati, co je tohle za auto?
12: Taková moje srdcovka.
13: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
11: Nebo pro tebe, tati.
14: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
15: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
16: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
17: Tati, promiň, ujel mi bos.
18: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: 18.
3: Očko tě zve do kina.
4: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
5: Páni, my ten klíč portálu najdeme.
6: No, páni.
5: Existuje?
7: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
8: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
2: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem. Erotický dárek.

0: k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Která musí odejít? Přemýšlej. Udělej si chviličku a rozhodni se.
2: Ano, ano, velmi obtížné. Každá má trochu nádech takové divokosti. Řekl bych, že červenou.
1: To je 37letá Melinda z Kolína nad Rýnem. Doufám, že toho trochu lituješ.
2: Každopádně.
1: Děkuji ti, moje kočičko. Opatruj se. Čau.
2: Čau, Béla.
3: Z Naked Attraction si rozhodně odnáším zkušenost, že bych do toho šla znovu a znovu. Byl to další impuls ukázat se. I když jsem vypadla v prvním kole, udělala jsem všechno správně. Nic bych neměnila.
1: Milý Tomasi, zbývají 4 ženy a přecházíme k další části naší show. A to k horním partiím. Milé dámy v boxech, ukažte nám trupy. Tak, jdeme na to.
2: Tak, teď to začíná být vzrušující.
1: Oha. Tak řekni mi.
2: Polévá mě horko.
1: Je ti vedro? Pokud je to nuté, svlékni se, to není problém, Tomas.
2: Už teď.
1: Která tě nejvíc oslovila?
2: Žlutý box.
1: Žlutá, výborně, tak jdeme nejdřív ke žluté.
2: Překrásná prsa.
1: Co říkáš na to tetování?
2: Přijde mi zajímavé. Ještě více zvýrazňuje prsa, takže krásné.
1: Ano.
2: Vypadá skvěle. Líbí se mi to. Je to pecka.
1: Pak bych řekl, že přejdeme k dámě ve fialovém. Vidíš ty hvězdičky?
2: No jo, taky vidím hvězdičky. Taky jsem myslel, že bych si dal udělat hvězdičky.
1: Ano.
2: Hvězdy jsou téma, ale vidím i piercing mezi prsy. Vidíš ho taky?
1: Jo. Dokonce 2.
2: Tahle kombinace mi připadá velmi krásná. Jde to směrem od pupíku.
1: Je to taková kompozice.
2: No jo, rozhodně.
1: Takže jdeme k zelené uchazečce. Tomasi, tady je ta v zelené.
2: Hodně velká prsa. Páni.
1: Záleží ti na velikosti, je to problém?
2: Ne, řekl bych, stačí do hrsti. Tak akorát do ruky.
1: Aha, ano, ano.
2: Ale řekl bych, musí to jít celé k sobě, velikostí a tvarem.
1: Ukaž ruce, Tomasi. Poradil by si s dámou v zeleném? Víš přece, je to divoška, femme fatale.
2: Jo, to bych řekl, femme fatale.
1: Jen ti to říkám, Tomasi.
2: Poradím si se vším.
1: Žena v modrém je protikladem všech. Dokonce nemá ani tetování. Jak se ti líbí?
2: Je to novinka. Moje přítelkyně měly zatím vždy tetování.
1: Mně přijde, jestli to můžu říct, že má neskutečně krásnou siluetu, včetně břicha.
2: Ano, určitě. A líbí se mi její bradavky.
1: Hezké bradavky.
2: S tím už se dá pohrávat.
1: Tak radši pojďme, než si začneš hrát s některou z holek.
2: Už se mi chvějí ruce ze samých krásných žen.
1: Víš, Tomasi, v boxech zbyly 4 krásné dívky. Ale teď přijde ta chvíle. Chvíle, kdy se s jednou kočičkou musíš definitivně rozloučit.
2: Tetování je pro mě opravdu důležité. Vážně se mi líbí. Je to pro mě opravdu těžké, ale přiklánil bych se k modré. Ano, modrá.
1: Takže dáma v modré. Sabrina 40letá Sabrina z Weinheimu. Podívej, krásná, okouzlující žena.
2: Vypadáš překvapivě.

0: Krásně. Pane jo, už teď to holituju.
1: Děkuji za účast.
0: Díky.
2: Jo, Tomasova škoda. Myslím, že o něco přišel. Se mnou je to vždycky dobrodružné a humorné. Určitě bychom si užili skvělý večer. Už jsem od Tomase dostala spoustu komplimentů. Zvedá mi to sebevědomí? Ano. Pro mě je to výhra. Je to zážitek.
1: Milý Tomas, přichází čas na asi nejzajímavější část našeho pořadu. Milé dívky v boxech, prosím, nasaďte svůj nejlepší úsměv, protože přicházejí tváře.
0: U všech Vikingů.
1: Milý Tomasi, ke kterému boxu chceš jít?
0: Ke žlutému.
1: Žlutý, tak jdeme ke žluté. Jak se ti líbí celek?
0: Abych to popsal jedním slovem, sexy. Brutální úsměv. Řekl bych skoro obrovská pusa.
1: Co se s tím dá dělat?
0: No, už teď je mi poněkud horko.
1: Aha, dobře, necháme to pak a přejdeme k fialové. Dámě ve žlutém už je taky teplo, mně už je taky horko. Co říkáš ženě ve fialovém?
0: Opět piercing vertu. Jsem správně informován? V jazyku? Aha, v jazyku taky.
1: Vypadá, že to s jazykem umí.
0: No jo.
1: Přijde mi jako vikingská žena, divoženka.
0: Svatá pravda.
1: Může to být tvoje vikingská...
0: Řekl bych nordická.
1: Tvoje vikingská žena?
0: Může být. No, proč ne?
1: Teď přejdeme k největší divožence ze všech.
0: Pane jo, ta má ale kukadla jako zrcadla.
1: Ano.
0: A hodí se k tomu celku, jo?
1: Ano.
0: Řekl bych skoro ohnivá.
1: Taky si myslím, jako první jsem si to spojil. Hodně sebevědomá.
0: Rozhodně, jo. Myslím, že přesně ví, co chce.
1: Myslíme správně? Naznač. Aha. Tomasi, pojď sem. Přichází ta chvíle. Tomasi, vím, že se chystáš vrhnout s křikem na podlahu, ale jedna z těch roztomilých dívek, můžu jen říct, že máme tři krásné dívky, musí jít hned, než se ty dvě poslední dostanou do velkého finále a uvidí tě nahého. Takže nám teď řekni, se kterou dívkou by ses v tuto chvíli nejraději rozloučil. Pořádně přemýšlej a mluv.
0: Je to strašně těžké, já je chci všechny.
1: Tak řekni, se kterou se rozloučíme.
0: Ajajaj. Řekl bych...
3: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz
4: Výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
5: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
6: Yeah. Středa.
7: Řekni heslo.
6: Opavia.
7: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Podrobek víc spolu.
6: Tak zase ve středu.
8: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
10: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
12: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od dvou kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Byla.
14: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
15: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
16: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
17: Tati, co je tohle za auto?
18: Taková moje srdcovka.
19: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
17: Nebo pro tebe, tati.
20: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
21: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
22: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
23: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
24: V datártu objednám.
25: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
26: Přijďte zás!
27: To byl Richard!
22: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datárt.
28: Na Vinted může být všechno znova nové.
29: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
30: Ahoj, Sáro.
29: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
31: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
32: Přemku? Jenom jsem z okresu.
33: Z Finančáku?
34: Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj.
33: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
32: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel nikde polituje, no.
35: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
36: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
35: Fio.
37: 18.
38: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
39: 80kové hity čekají na vaše hlasy.

0: Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
1: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
2: Takže nám teď řekni, se kterou dívkou by ses v tuto chvíli nejraději rozloučil. Pořádně přemýšlej a mluv.
3: Je to strašně těžké, já je chci všechny.
2: Tak řekni, se kterou se rozloučíme.
3: Ajajaj. Řekl bych fialovou.
2: Fialová. To je Sofie. 33 let z Eisenachu.
3: Díky, že jsi tu byla. Jsi nádherná.
2: Tak, líbil se ti?
4: Jo.
2: Takže Tomáš, si myslím, že je to pech. Děkuji za účast a přeji vše dobré. Děkuji ti, zlatíčko.
3: Jsi odvážná, čau.
4: Škoda, že mě vyřadil, protože mi byl vážně sympatický. Chválil i můj intimní piercing. Myslím, že by se mnohem více žen nebo lidí mělo postavit za svoje tělo. Každý jsme jiný a to je dobře. Tomas přišel o rande se mnou, jeho škoda. Ráda bych viděla, jak vypadá nahý.
2: Než si dáme poslední dva anděly lásky, musím tě teď poslat dozadu, abychom tě viděli taky nahého. A pak si budeš muset vybrat z posledních dvou. Tomasi, řekl bych, že se brzy uvidíme.
3: Jasnačka, tak zatím.
2: Udělej si pohodlí, odhoď ty obaly. Náš viking se vydal na loupežné tažení lásky a ukradl srdce pěti dámám. 31letá Cora a 22letá Larisa mají ještě šanci získat ho zpět. Moje dvě krásné kočičky, Coro a Lariso. Obě jste ve finále. Jak se vám líbí Tomas?
4: Opticky se mi líbí. Už to tetování mě vzrušuje, to musím říct. Vypadá dobře. Přijde mi, že má i atraktivní hlas.
2: A ty, Coro?
4: Má super tělo, je hodně sexy.
2: Ano.
4: Líbí se mi i tetování, jsem zvědavá, jak vypadá.
2: A přichází chvíle, na kterou se všichni velmi těšíme. Přichází úplně nahý Tomas. Tomasi, pojď! Tak co říkáte, dámy? 10 z 10?
4: No, určitě.
2: Super tělo?
4: No ano, vypadá velmi sexy. Je skvělý, nahý.
2: Milý Tomasi, přichází chvíle, na které záleží, protože si musíš vybrat, kdo s tebou dnes smí na rande. Cora nebo Larisa?
5: Coro, Larisa, jo. Beru Larisu.
2: Dobře, tak děkuji, milá Coro, že se zúčastnila a vše dobré. Naviděnou.
4: Taky všechno dobré.
3: Přišlo mi to mega těžké, vypadáš skvěle.
2: Dobře, děkuji, ahoj.
4: Ahoj. Rozhodně je to velmi atraktivní muž, ale určitě jí ho nezávidím. Budu dál řádit na trhu nezadaných a bavit se, dokud se nenajde ten pravý.
2: Skromně bych řekl, že jsem vytvořil další vysněný pár. A za odměnu dostaneš partnerské tetování s mým obličejem. To by byla ta nejlepší věc na světě. Mám radost, že jste se našli a doufám, že si rande užijete.
3: Juliánku, děkuji ti.
4: Díky.
2: Rádo se stalo, všechno dobré.
3: Jsem totálně šťastnej. Odpovídá mému typu, všechno je, jak má být. Vypadá naprosto úžasně.
4: Na Tomasovi se mi líbí jeho horní část těla, určitě jeho tetování. Dobře o sebe dbá, je upravený, má pěknou postavu, takže se na rande s Tomasem vážně těším. Jsem nadšená a zároveň nervózní, ale člověk to musí brát všechno s nadhledem.
6: Páni, ahoj, baby, jak to jde?
4: Ahoj.
3: Už na začátku jsme měli trochu oční kontakt.
4: Jo, měli, pravda.
3: Jaké máš v životě cíle? Co bys si chtěla?
4: Vyučila jsem se na prodavačku.
3: Aha, fajn.
4: Potom jsem nejdřív nedělala nic moc. A teď jsem pornoherečka.
3: Paráda.
4: Tedy modelka a jinak je to jako jiné natáčení.
3: No, abych byl upřímný, byl jsem trochu v šoku, protože jsem to vůbec nečekal. Asi bych se o ní i v tom i nejintimnějším musel dělit, no, tak nevím.
4: Nebylo pro mě těžké mu to říct, jsem dost upřímná. Řekla jsem přímo, jak se věci mají.
3: No, rozhodně neberu hákem každou, kterou potkám. To teda ne.
4: Přesně.
3: Ale chci potkat ženu, která mě prostě nějakým způsobem naplňuje.
4: Jistě.
3: Ve všech bodech.
4: Musím říct, opticky vypadá moc dobře, má dobrý styl, je milý. Opravdu se mi líbí.
3: Bydlím blízko Švýcarska a Rakouska. Co jet někam do hor, trochu wellness, turistika? Bylo by to pro tebe? Co říkáš?
4: To by bylo hezké. Nevím, jestli tomu věříš, ale opravdu.
3: No fajn, paráda. Myslím, že každopádně změníme lokál. Půjdeme do baru, tam si ještě dáme nějaký ten drink a možná si i zatančíme. Uvidíme, nic víc jsem na večer neplánoval. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Po rande.
3: Ahoj.
4: Ahoj, všechno fajn?
3: Jasně, a ty?
4: U mě taky.
3: Paráda. Jo, na prvním rande jsme se jasně rozhodli, kam nás cesta zavede. A pro mě to bylo opravdu dokonalé, protože přesně to jsem chtěl. A pak jsme nastoupili do taxíku a prostě se nechali jen tak unášet. Pustili jsme si nějakou hudbu, bavili jsme se, smáli jsme se. Zjistili jsme, že máme rádi podobnou hudbu, rádi tancujeme a zblížili jsme se a políbili.
4: Do budoucna bych se s ním určitě ráda setkávala a uvidíme, co z toho vzejde. No, dobře, uvidíme.
2: Bez ohledu na to, jaké je tetování, je každé tetování důkazem velké lásky. A já jsem ta jehla, která ho vypichuje. Jsem Naked Attraction.
0: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.
1: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík.
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
0: Právě teď ve Velkoslevě. Lekošunka nejvyšší jakost za 22,90.
10: L'Oréal Paris uvádí.
11: Počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
10: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
11: Když září moje vlasy, zářím i já.
10: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
11: Vy za to stojíte.
12: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
13: Jaho, ne, Čoko.
14: To má po tobě.
15: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
13: Tutti frutti.
16: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
14: Vybrali jste si dobře?
13: Já.
17: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
18: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
1: Veselý úsměv oranžový Dráček. Přiletěl k nám nový Dráček.
2: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
1: Jo!
2: Hledejte v trafikách.
3: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
4: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
2: A tohle?
3: Mm-hmm.
2: A tohle?
4: Ano.
5: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A tohle?
3: Ano.
5: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
6: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
8: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?
8: Už přes 20 let.
9: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
10: Broken! Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.
11: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
12: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
11: Při nakládání.
13: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. HT dveře a máte klid.
14: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
15: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme slevu 30% na všechna pleťová séra a esence. Nebo slevu 30% na produkty japonských a korejských značek. Rossmann. A život je krásnější.
16: Zdraví začíná v malých návycích.
17: Tak jim to nandej.
18: Provedu.
16: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
18: Vzad povolen. Přepínám.
16: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: A teď tady máme obrovský moment. My jdeme na naší promo nabídku, což je tento fantastický kartáč, který je úžasný pro vaše tělo. Je to tedy tento čistící kartáč, který má spousty benefitů. A mezi ty benefity patří samozřejmě, ať už je to čištění, masáž, exfoliace. No, a to je ono. Takže dneska tu máme tento čistící kartáč. Pojďme si říct více informací o tomto produktu, aby jsme měli veškerou info, kterou potřebujeme, aby jsme si to mohli krásně zakoupit. Takže otestujte se, jak daleko můžete dosáhnout na zádech a na vaše nohy. Takže je to tak. Ano, a to je z jakého důvodu? Protože samozřejmě, když se potřebujeme udělat radost, tak tady máme, když se potřebujeme samozřejmě něco umýt, vyčistit, tak prostě bohužel někdy se tam nedostaneme. No ale, a je to dlouhotrvající pocit wellness, wellness život. Takže podívejte na to a samozřejmě ten kartáč a dneska se podívejme samozřejmě teď na to, co tu máme. Takhle to vypadá, je to vlastně do ruky, vmístí se to kamkoliv, jedním zapnutím vy samozřejmě zapnete. Takže pojďme na to, je to úplně pomocníček. A samozřejmě tady to vidíme. Je to samozřejmě úžasný design a tady se pojďme podívat. Takže takhle to vypadá, je to celá tato hlavice. Tady máme vlastně ten prostor na to dobíjení, takže tady si vli zastřelí. Strčíte ten USB kabel, jo, tady na druhou stranu, pardon, mini USB, tady si to nabijeme, to nemusíme ukazovat, to každý chápe. A takhle opět si to zavřeme, aby se nám tam nenatekla voda. Takže to je jedna věc. A tady vidíte ty hlavice, takže tady máme ty měkké štětinky, což je ta silikonová měkká hlavice na jemnou exfoliaci. Ona je opravdu měkoučká a krásně vidíte, že ty štětinky opravdu jsou velmi měkoučké. Takže to je mytí a lehká exfoliace. Takhle to vypadá. Odcvakneme a dáme druhý nástavec. Druhý nástavec, který je tento jemný kartáček se štětinkami, což je trošičku intenzivní zase už exfoliace, která právě nám krásně umije. Je to příjemné i na mytí, protože není to moc hrubé, není to nepraktické. Další máme tuto lufa část je samozřejmě na ty paty a pak je tu ještě poslední. Takže to si řekneme potom, dámy a pánové, my se pojďme podívat na cenu a na množství. Máme samozřejmě už teďka spoustu telefonátů, takže rozumím tomu, že chceme odhalit cenu. Pojďme na to, ano, pojďme si udělat radost. Takže nejdříve si odhalíme cenu a pak si budeme říkat, jak to tady je, jak se to používá. Nuju, čistící a masážní kartáč na tělo. 53, skvělé číslo, ale samozřejmě my jdeme níže s cenou, takže cena se nám snižuje a pojďme se na to podívat. Takže jdeme na to, dámy a pánové, cena se snižuje a my tu máme cenu 2059 korun. Wow, za něco, co je takhle šikovné. A víte, kolik my platíme třeba za nějaké masážní ošetření, ani ne tuto částku. Pojďme si otevřít linky, dámy a pánové, za 3. A 2. Jeden moment na to si odstartovat a startujeme. Takže odstartováno, můžete volat, teď už je ten prostor a my si samozřejmě pojďme dovysvětlit, co jsme si říkali. Takže tady ta hlavice, která se nazývá tedy Pemza, tak Pemza, všichni známe, znáte tuhle tu houbu, která se používá právě na paty, mozoly, na tvrdou kůži a vlastně ono se to krásně tedy takhle zapne. Takhle se vám to točí a vy úplně bez problému, podívejte, jak jednoduše, ono to snad jezdí skoro i samo, vidíte to? Takže nemusíte vůbec se namáhat opravdu s ničím, samo to dělá práci za vás a je to fantastické. Takže tahle Pemza, a dokonce jsme si zvýšili rychlost, takže dvě rychlosti, záleží na tom, jaký zážitek chcete. Jedna rychlost, druhá rychlost, jo? Takže zase si vypneme, vidíme všichni, jak to funguje. A máme ještě čtvrtou hlavici, tu si ukážeme ještě teď. A to je tato houbička. Takže té se říká lufa, běžné mytí, tvorba pěny. samozřejmě díky této lufahoubě právě ten zážitek z toho mytí bude fantastický. No a tedy samozřejmě pojďme si říct třeba, jak se používá, ale to všichni víme. Nejdříve namočíme pokožku, dáme si sprchový gel na tělo nebo přímo na tu hlavici a zapneme nižší rychlost. Nikdy nezačínáme radši tou rychlostí 2. Má to dvě rychlosti a přiložíte kartáč lehce na kůži a ono vás to už pak bude navigovat. Ono právě vy zjistíte, kde je to příjemné, kde chcete více zatlačit, kde chcete méně zatlačit a pohybujete pomalu, netlačíme, protože samozřejmě nechceme zase úplně někde si tu kůži sedřít, protože třeba s tím odstraňovačem vlastně těch mozolů a na tu tvrdou kůži, tam může být problém, aby jsme se nepoškrábali. Takže na paže, na ramena, na záda, na boky, na stehna, na lítka a na chodidla s tou pemzou a samozřejmě dlouhá rukojeť je výhoda, hlavně na záda, protože vy dosáhnete absolutně všude. Pojďme se podívat ale ještě na cenu, protože my máme dobrou zprávu, je to promo nabídka a my v naší promo nabídce vždycky snižujeme cenu, protože tato cena je za naší promo nabídku mnohem nižší. Pojďme se na to podívat, dámy a pánové, takže cena se snižuje. Wow, 1619, takže pojďme na to. Já si myslím, že každý chce začít zažít ten zážitek jako z toho spa. Každý chce zažít ten zážitek, samozřejmě jako kdyby prostě se podívejte jedním po otoče, jedním zmáčknutím. Vy krásně, tedy vy určitě uděláte si jedna rychlost. Druhá rychlost. Tady jste slyšeli, jak se to vlastně zrychlilo. No a já samozřejmě mám i tady u toho produktu spokojené zákaznice, takže my si vytočíme dámy a řekneme si, jak jsou spokojené s produktem a jestli by to doporučili. Takže pojďme na to, voláme paní.
1: Prosím.
0: Dobrý den, Tereza Sklenot TV u telefonu, neruším vás.
1: Ne.
0: Dobře, já jsem se vás chtěla moc zeptat. Vy jste si u nás zakoupila ten masážní vlastně přístroj, takový ten kartáč na tělo?
1: Ano, dokonce dva jsem si koupila.
0: Ano, a tak máte nějaké doporučení, nebo jak se vám vlastně používá?
1: No, podívejte, první kartáč jsem koupila, když jste to měli poprvé v prodeji, to už je nějaká doba. A vyzkoušeli to moje vnučky, vnuk a dcera a byli jsme nadšení. Pak jsem jim koupila po určité době, jste měli ty kartáče zase, tak jsem vždycky čekala, abyste je měli, těšila se na to, tak jsem koupila druhý ten kartáč a můžu vám říct, že teda to je tak úžasná věc, že ze sprchy odcházíte jako nejenom, že perfektně osprchovaná, ale odcházíte jako s takovým lehčím, jak na novém světě, po takové obrovské masáži. No úžasný. Já mám vnuka jako sportovce.
0: Ano.
1: A ten chodí samozřejmě na zápasy a sportuje i sám jako a ten prostě si vždycky říká, babi, já se hrozně těším na to, jak přijdu a osprchuju se tím kartáčem. A vnučku jsem měla, jako která začínala, čekala miminko a ta se sprchovala celou dobu těhotenství, protože se nemohla už pořádně ani zohnout.
0: Ano.
1: A tohle, tak ta taky říkala, babičko, nic lepšího jsem nezažila. A sprchuje se do dneška. A já mám páteř nemocnou a můžu vám říct, že se těžko zohýbám, ale skutečně je to tak obrovská pomůcka, že už neodcházím ze sprchy, jakože bych pracovala já nevím kde, uzadýchaná a tohle, ale opravdu je to senzační věc.
0: No tak to mě opravdu strašně těší, že jste to využili vlastně celá rodina, jak říkáte, vnučka v těhotenství, syn po sportovní námaze a vlastně i vy, takže to máme radost. Ano. Přesně takhle mě to těší, když máte s tím takhle spokojenou radost. A doporučujete to tady i ostatním?
1: Doporučuju to každému, protože ten, kdo to zkusí, tak věřte mi, že to bude chtět dávat jako dárek svým rodinám.
0: Tak to mám radost, opravdu to mě těší, že vlastně to takhle pomáhá, tak vám strašně moc děkuji za váš čas a za doporučení a tady pozdravujeme i samozřejmě vnučku a vnuka, ať se vám tady hezky daří a děkuji moc za váš čas, mějte se moc krásně, přeji vám krásný den.
1: Děkuji. Já vám taky, nashledanou.
0: Děkujeme, nashledanou. No, podívejte, celá rodina, přátelé, to je opravdu neuvěřitelné. Já si hledám slova, to já prostě nemám slova, co k tomu dodat. Jsme velice vděční za takovéhle úžasné odezvy od vás, od zákazníček a jsme velice rádi, že vám pomůžeme a i s takovými věcmi, takže ať už dokonce dámy v těhotenství, slyšeli jsme, celá rodina to zbožňuje, opravdu úžasné. A mě to teď úplně zahřálo u srdíčka, takže já mám z toho radost a samozřejmě, ano, jak paní zmínila, nejen samozřejmě ve stáří, ale dámy, jestli třeba někdo jste těhotný nebo máte těhotnou dceru, vnučku, tak přesně to je úžasné na to, protože oni se nemusí zohýbat. Samozřejmě víme, že bříško potom už je velké a je problém se cokoliv, kamkoliv dostat, zavázat kaničky či cokoliv. A právě díky této rukojeti vy nastavíte a hlavně opravdu bez námahy, bez nějakého drhnutí, bez různých samozřejmě tedy pohybů, které občas nechceme, jak říkala paní, nemusíte odcházet ze sprchy jako po bitvě, ale odcházíte s krásným, zrelaxovaným pocitem a samozřejmě se nádherně můžete hezky soustředit na ostatní věci. Takže tady to vidíte opravdu fantasticky, ať už namasíruje, ať už také exfoluje. Tady to máme vlastně tyto masáž, exfoliace, čištění a také vlastně uklidnění. Takže úžasný produkt, který dneska tady vidíte a máte. Podívejte, takhle vám to ukážu. Vy si úplně jednoduše dosáhnete, vidíte to na celé záda, takže vy prostě drhnete a nemusíte vy nakládat žádnou námahu. Takže takhle pohodlné, takhle jednoduché to je. Úžasně se to používá, úžasně se to samozřejmě všechno hezky vymění, nabije, žádné baterky neřešíme žádné vlastně problémy, prostě pouze a jenom si používáme ten kartáč krásně, ať už dole na nohy, kde nedošáhneme, na záda, samozřejmě na ramena a na všechno. Takže záleží, jaký styl čištění chcete zvolit, ať už chcete třeba na ty paty, které mají tvrdší kůži. Samozřejmě trošičku ten exfoliační výsledek získat, nebo jestli chceme prostě zkrátka a dobře jenom se odmasírovat, každou hlavici se k tomu získáte, nemusíte za to zvlášť platit, všechno je součástí balení, takže za 1619 korun máte masážní přístroj, 4 hlavice a k tomu samozřejmě i dobíjecí kabel, takže vlastně úplně všechno, co potřebujeme k tomuto kartáči a myslím si, že dnes je úžasný den na toto vyzkoušet. Ano, myslím si, že platí samozřejmě ta cena pro každého a není tu žádná výjimka. Takže dámy, dnes tady máme opravdu spoustu spokojených dám. Strašně mě to těší a strašně mě těší vlastně, když můžu tady ten feedback od vás mít, protože opravdu mě to nabilo neuvěřitelnou energií a samozřejmě tohleto je neuvěřitelné, takže podívejte, jak to vypadá krásně, namočíte se, umyjete se, vyčistíte, exfoliujete, dáte si masáž a samozřejmě toto je opravdu neuvěřitelný, inovativní program. Takže samozřejmě my tu máme dnes tyto produkty, ale už jenom pro 13 z vás. Už jenom pro 13 z vás a ještě tedy, a už jenom 12, ajajaj. A už se blížíme ke konci, já tu mám ještě jednu spokojenou zákazničku, která s námi chtěla dneska si popovídat, tak už si ji vytočíme a pojďme si tedy zkusit jí dovolat, snad to klapne a doufejme, že se spojíme. Takže čekáme.
2: Halo.
0: Ano, dobrý den, Tereza Skleno TV u telefonu, neruším vás.
2: Ne, co jste volala dneska, ne?
0: Ano, já jsem vám volala, jestli si zavoláme, takže jsem se chtěla zeptat, jestli jste spokojená s tou naší masážní hlavicí, vlastně s tím sprchovým kartáčem, jestli vám to pomáhá a jaké z toho máte pocity?
2: Aha, tak já vám to řeknu, jo?
0: Ano.
2: Tak to je bezvadná věc. Dokud jsem to nepoznala, tak jsem nevěděla, že je to taková ohromná věc. To je bezvadný, já jsem sama, ano. Já jsem vdova a já si musím sama všecko dělat. Je. To mě tak pomohlo v mém životě, to mě usnadnilo život, to je bezvadný, má to 4 takový ty hlavice, ano. Já si nasadím tu nebo tu, jo, podle toho, podle potřeby, je tam jedna drsnější, je tam jedna jemnější, podle toho, jestli nějakou trošku masáž, ano. Nebo jenom tak jenom opláchnout trošku, je to bezvadná věc, já nevím, kdo to vymyslel, dala bych mu patent, všem bych to doporučila starým lidem i mladým,
0: ano.
2: Protože i mladí by našli v tom zalíbení a prostě jsou s tím moc spokojená a opravdu vyrábějte dál a co lidi šťastní jako já, tak.
0: Je, tak to mám radost, to je strašně hezká zpráva, tak jsem moc ráda za vaše slova i za doporučení vlastně ostatním a děkuji moc za váš čas a mějte se moc krásně, doufám tedy, že vám produkt bude sloužit dál a my budeme stále vyrábět takovéhle produkty, ať máte radost.
2: Ano, vyrábět, je to moc dobrá věc, tak.
0: Dobře, děkujeme vám, tak vám přeji nádherný den a mějte se moc hezky. Zatím, nashledanou.
2: Taky mějte se pěkně, nashledanou.
0: Tak podívejte se, další doporučení, opravdu neuvěřitelné. Já mám tady z toho opravdu úsměv na tváři a prostě mi nejde dát dolů, protože mě to tak potěšilo. Opravdu já jsem šťastná, že tohle je neuvěřitelné. Jediné, co je špatné, je, že teď je tady problém, že máme 9 možností posledních. Takže paní mluvila přesně i o hrubé hlavici a samozřejmě jenom 8. Takže takhle podívejte, úplně jednoduše, nevynakládám žádnou sílu. Je to na magnet, takže ono se nám to nádherně přicvakne. A vidíte, že jedním po otočením opravdu jsme tam zase zpátky s těmi hlavicemi. Máme 2 rychlosti, já vám to takhle tady přiblížím k mikrofonu. 1 potichu, 2 se zrychlila. Takže abyste to slyšeli a viděli, 2 rychlosti, takže samozřejmě začneme vždycky všichni rychlostí 1, aby jsme zjistili, jak to na nás funguje. A jak to samozřejmě je, ještě jednou ukážu, takhle se úplně jednoduše nabíjí. Tady máme vlastně ten nabíjecí kabel, který vy si tam zastrčíte a nabíjíte. Podívejte se, takže úplně jednoduše nabije se to, vyndá se to, nacvakne se zase tady ta nástavba, aby nám tam nenatekla voda a už můžeme používat. A samozřejmě tady vidíte opravdu všechny typy vlastně mytí, ať už je to tedy masáž, na kterou používáme ten štětinkový kartáč, exfoliace, což je na ty paty, to používáme vlastně ten tvrdý čistič, pak tu máme myč klasický nebo tedy čistil. Čistič, to jsou tyto jemné štětinky a pak tu máme ještě tuto houbu, která právě nás tak hezky vlastně udělá nám takový ten wellness moment. Máme tady na krabici ještě popsané ty houby, takže tady se můžeme podívat. Soft scrubber znamená, že vlastně je to ultra jemňoučké, takové z mikroplastů právě, aby jsme lehce odstranili nečistoty. Pak tu máme tento štětinkový kartáč, je měkoučký a ten právě zase nám krásně vyčistí, co potřebujeme. Pak tu máme tuto PEMZA houbu, která právě je na stvrdlé místa, paty, mozoly a vlastně tuto LOFA houbu, která krásně se nám hezky pomůže rozprostřít různé produkty, ať už shower gel nebo samozřejmě nějaký masážer. No a krásně si to můžeme využít, takže dnes tady máte tyto fantastické produkty pro nás. Dámy, já si myslím, že tady není co dodat. Já pořád jsem šťastná vlastně z těch dám, jaké opravdu zpětné vazby nám dali. Nejenom jsme slyšeli od paní, že sportovci, jestli máte vnuka, vnučku nebo dceru, ne samozřejmě syna, kteří sportují, tak krásně si tím udělají masáž po sportovním výkonu, nebo třeba v těhotenství, samozřejmě dámy, které už nedosáhnou tam, kam mají, také perfektní, úžasný tip na dárek. Paní říkala, že dokonce si zakoupila tento přístroj i 2x, takže což je úplně neuvěřitelné a což nás strašně těší a od další paní jsme slyšeli zase, ať vyrábíme takovéhle věci, že je to fantastické, takže samozřejmě nevyrábíme je my, je to firma Nuju, ale určitě budeme šířit radost dále a dále. Od toho tu bez tak jsme, takže samozřejmě samozřejmě jsme klesli na 5. A nabídka platí pouze do vyprodání zásob. Jestli se to vyprodá, tak samozřejmě se stane to, že už nebude možné si to koupit, protože se to vyprodá. Teď to tady je. Samozřejmě 30 dní máte garanci na vrácení peněz. No a samozřejmě dnes toho využijte. Takže to znamená, že když s tím nebudete spokojení, tak to můžete poslat zazpět, ale já si myslím, že toto se nestane, protože opravdu vidíte spoustu spokojených. Viděli jste, slyšeli jste, samozřejmě klidně nám pište, volejte, my jsme vděční za vaše odezvy a my jsme vděční právě za to, že si s námi nakupujete a že máme vaši důvěru. Takže pojďme do toho, ještě nám tady zbývá 5 kousků a za chviličku už se nám to může vyprodat. Takže dnešní promo nabídka se za mě fantasticky povedla, protože je to něco, co je určitě účinné. A hlavně to pomůže každému. A ta pomoc, to je důležité. Takže pojďme si všichni hezky pomoct, pojďme si všichni samozřejmě udělat radost a mít tak něco opravdu fantastického pro vaši pokožku a pro vaši pleť. Takže opravdu kartáč, který je jemňoučký, krásně, podívejte, jedním zmáčknutím a ono to čistí za vás a ono se to samo i hýbe, takže... Ono to opravdu je úplně jednoduché na používání. Stačí zmáčknout toto tlačítko, máme tu dvě rychlosti, rozjede se nám to a ještě jednou si ukážeme. Úplně jednoduše se vymění ty hlavice. Podívejte, nevynakládám žádnou sílu, pouze jednou to tam zacvaknu. Takže úplně jednoduché, my jsme na 4, přátelé, ajajaj. To už je tedy trošičku bod kritičnosti opět. Tady ta samozřejmě lufahouba, takže lufahouba taky krásně, díky tomu, že je mníkoučka. Heboučka, vy zjistí tohle. Ale všechny tyto hlavice tu máme. Všechny tyto hlavice jsou, prosím vás, součástí balení, takže nikdo si nedokupuje žádnou hlavici, nic. Tohle to všechno tady od nás máte součástí balení. Takže perfektní vynález, samozřejmě ano, je to dokonce 360 se to točí, takže to kolem dokola 4 čistící hlavice. Máme tu toho... Rukojeť, která samozřejmě dosáhne kamkoliv daleko, je to water resistant, což znamená, že žádná voda nevadí na to a je to nabíjecí, takže perfektní. Dokonce i na aplikaci krému. Na aplikaci krému třeba můžeme použít tento. Tady do toho by se nám vsákl ten krém, ale tady to je plastové, takže tady to si dáte krém a klidně si namasírujete i záda krémem. Takže taková menší masáž, můžeme si to vyzkoušet, takhle prostě masírujete si vaši pokožku a jedete. A je to vlastně opravdu příjemné a hlavně to samo jezdí, takže vy vůbec nevynakládáte žádné úsilí, žádné samozřejmě námahy. Takže úplně jednoduše používáte, jednoduše tento kartáč samozřejmě vy použijte, jednoduše si ho s námi samozřejmě využijte, získejte a budete tak mít opravdu fantastický exfoliační produkt. Nebo nejen exfoliační, ale krásně čistící. Krásně vás samozřejmě tedy dnes. Hezky vás zlepší vám prostě pocit celého toho koupání. Ale pozor, my už jsme klesli na trojku, linky jsou nadále volné, takže určitě pojďme do toho, protože teď je ten moment, teď se to vyplatí. Těhotenství, po sportu, pojďme si zmínit, že dnes jsme měli 3 produkty, jmenovitě jsme měli Multilady, tam jsme měli možnost vybrat buď jeden balíček, 2+2, anebo 3+3 jako dárek. Dále jsme tu měli sádu s arganovým olejem. Samozřejmě sáda s arganovým olejem stále k dispozici. Tam máme shower gel, tělo, krém na tělo, body lotion, dokonce noční a denní krém. Takže 5-dílná sada opravdu s marockým olejem německé kvality. A teď tu máme tento čistič, který samozřejmě už je tady pouze pro 3 z vás. A doufám, že toho využijete opravdu každá, protože vy si to zasloužíte, dámy. Co si budeme? Co je lepší, než prostě bez námahy si užít koupel a bez námahy si užít samozřejmě nějakou opravdu parádu, masáž či cokoliv. Je to garantované. Dokonce jsme měli 4 spokojené zákaznice. 4. Nádherné. Takže to je přesně to, proč my to děláme. My máme radost, když vy máte radost. A samozřejmě dneska toho pojďte využít, protože za chviličku už se nám to tady může samozřejmě dát pryč. A gratulujeme samozřejmě paní Miroslavě z Hnojníka. Gratulujeme moc. Vlastičce z Pardubic také gratulujeme. Uršule z Lutína taky gratulujeme. Martičce z Lovčic taky. Zdravíme i na Slovensko paní Julii z Bratislavy. Takže dámy, podívejte se, spokojené zákazničky. Brat Emily z Pezinova. Pezinok, z Pezinoku, pardon. A samozřejmě toto jsou naše pozdravy, takže i my vás zdravíme. Zdravíme i dámy na Slovensku, jak jsem říkala, tak moc vás zdravím. Určitě jste udělali speciální tedy věc, že jste si zakoupili toto. A pojďme na to, moje milé dámy. Máme tady bohužel 5 minutek, které nás zbývají na tuto show, takže 5 minutek, kdy si můžete využít tuto neuvěřitelnou příležitost. Všechno je dostupné, posledních 5 minut a pak všechno zmizí. Takže vy utíkejte k to vašemu telefonu, nepřemýšlíme dlouho, ne. A máme tady telefonní číslo, startujeme časomíru, odstartováno. Takže pojďte na to, já si myslím, že každá z vás si zaslouží a pánové, tohle není rozhodně pouze pro dámy. Vemte si, přijdete třeba z práce, nebo dobře, nemusíte, prostě jste v důchodu, už vás něco třeba, jste prostě jen pracovali na zahradě, strávili jste druhý den venku. A co chcete teď? Teď přeci chcete mít perfektní tedy relaxaci. No a nechcete jít na masáž, protože to stojí spoustu peněz. Nechcete samozřejmě někam docházet, chcete už být doma, ale chcete si dopřát ten zážitek právě z toho spa. No, tak podívejte, mám pro vás řešení. New You, když to zakoupíte, určitě budete spokojení jako s naše spokojené dámy. Já si myslím, že tady opravdu nemusíme vysvětlovat, jestli je to pro dámy nebo pro pány. Takže ještě jednou, tady vzadu krásně odendáme rukojeť, tady si úplně jednoduše zasadíme vlastně tento káblík. Máme doma všichni ty konektory, ty se používají teďka na nabíječky, takže tam si píchneme tuto část, nabíjíme. To je jedna věc. Takže nejdříve si před použitím nabijeme. Nevíme, v jakém to přijede stavu, jestli nabité, ale spíš bych první nabila. A další. Nasadíme tam ten nástavec. Takže vybereme si třeba, že chceme trošičku ten masážní efekt, tak si nasažíme tuto nástavu. A samozřejmě díky tomu jenom jedno zmáčkneme a ono se to rozjede. Takže podívejte se, už se to točí, už se to jede, otáčí se to ve směru 360. To je jedna rychlost. A tady máme rychlost číslo 2. Takže samozřejmě začínáme s jedničkou, pak můžeme zrychlit, aby vlastně ten efekt byl celkový a lepší. Opět masírujeme a pak zase vypneme. A můžeme vyměnit hlavici. Úplně jednoduše, podívejte. Nevynaléhám žádnou sílu. Takže bez kuří oka na různé samozřejmě tedy My máme další nástavec, který je tenhle ten růžový, který je silikonový. A tady jsem se na krabičce dočetla, že ten můžete používat i na roztírání krému. Nebo právě třeba tím záda si chceme namasírovat. A právě použijeme tedy tento nástavec plastový, který nám ten krém nesežere. Vlastně jako tyhle ty houbičky. A krásně si tím můžeme udělat i masáž s krémem. A pak tu máme tu houbu, houba samozřejmě. Lufa houba, fantastický vynález na čištění. Tady ty všechny 4 hlavice jsou tady přichystány a tyto 4 hlavice jsou součástí balení, takže tady vůbec se nemusíte obávat, jestli ty hlavice dostanete, jsou tam. Je to opravdu inovativní produkt, myslím si, že každý, kdo ho vyzkouší, nebude chtít jinak. Slyšeli jste naše dámy, samozřejmě, že tam dokonce se staly i věci, že vnoučata kvůli tomuto kartáči se těší k babičce, což si myslím, že taky je vlastně super, takže můžeme vnoučata samozřejmě krásně s námi hezky potom přivítat ve sprše a oni budou rádi, že máte takovýhle produkt a budou se kvůli tomu chodit k vám mít. Takže když se to nabíjí, tak se rozsvítí červené světelko, které právě vidíte, potom se zhasne, pak je nabíjení u konce. No a úplně jednoduše, vy si takhle hezky drhnete a máte krásnou pokožku, hladkou, hebkou, jemnou. Nemusíte se ohýbat, nemusíte samozřejmě různě dělat nějaké psí kusy k tomu, abyste se dostali právě na ty záda, třeba například, které nás můžou bolet. Takže bolet, masáž, různě promasírujeme, samozřejmě odumřelé buňky odstraníme, například právě, ať už můžeme si použít i masáž na různé součásti těla, lokty, ramena, kolena, paty, vlastně všechno. Takže součástí balení je toto všechno. Jeden nástavec, druhý, třetí, čtvrtý, ale, pozor, jedna jediná možnost, šup, pojďme na to, teď to tady je. Teď je ten moment, krásně si samozřejmě uděláte radost, nejen vy, úžasný tip na dárek. Ano, kdyby náhodou. Takže ještě jednou připomenu. Měli jsme tu dnes multilady, multilady, můžete doplnit své zásoby, stále volejte o produkt, o multivitamíny, multilady, myslím si, že všichni je znáte. Sada s arganovým olejem, která byla ať už tedy na suchou pokožku, vlasy, měli jsme tam krém denní, noční, krém na tělo, shower gel a body lotion, takže vlastně je to úplně všechno. A teď tu máme tento čistič, ale my už končíme s vysíláním, takže houkají nám sirény, což už je pro nás kritické. Samozřejmě teď ještě vemte telefon nebo dokončete své rezervace, jelikož my se musíme rozloučit. Takže dámy a pánové, my se s vámi ale jdeme rozloučit. Mějte se krásně, já se s vámi loučím. Užijte si dnešní den. Děkuji ještě jednou moc dámám za spokojené feedbacky, moc mě to potěšilo a opatrně na sebe. Mějte se hezky. Na viděnou.
3: No ale teď v tuto chvíli si pojďme připomenout, co nás také čeká v promo nabídce, protože tedy je to úžasná záležitost. No a dámy a pánové, jsou to ponožky Sancom. Je to ta nejnovější horká novinka. Je to záležitost, která skvěle prospívá vám, kdo třeba řešíte problémy s křečovými žilami. Vám, kdo jste hodně aktivní. Takže to všechno si budete moci tedy skutečně vyzkoušet a pro nejlepší cirkulaci krve a podpořený krevní oběh. To je tedy jsou ponožky od Sancom. Ale ještě než se k tomu dostaneme, máme tu absolutně revoluční produkt. Stačí vyměnit hlavici ve vaší sprše a uvidíte, co všechno takováto záležitost dokáže. Takže pojďme se nejdřív říci důležité informace. Přátelé, často v našich sprchách se nám ty hlavice ucpávají. Je to tím, že nemají v sobě žádné filtry, takže pochopitelně kalcium, to všechno způsobí a různé nečistoty, to všechno způsobí usazeniny, no a nefungují ty trysky tak, jak mají a často opravdu to může být v té sprše docela i divoké. Takže dámy a pánové, dnes můžete mít něco, co patří k naprosto luxusní záležitosti, ale co řeší mnoho věcí najednou. Takže takzvaně eco-friendly znamená to, že opravdu ekologický produkt je univerzální sprchová.

0: hlavice. Přátelé, spotřeba vody se snižuje dokonce o 40%. To je obrovské číslo. Fantasticky totiž reguluje průtok vody a dokonce tu máte i tlačítko stop na této hlavici, kterým samozřejmě můžete všechno zastavit. Takže úžasná záležitost. Můžete si dopřát tedy zvýšený tlak vody s vrtulí, která je přímo uvnitř této hlavice a krásně plynulé tedy voda protéká a pochopitelně je to tedy stálost. To znamená, že dochází k tomu efektu šetření vody. Je to naprosto revoluční inovativní technologie pro tu největší úsporu. Takže o to jde především, jde o to také, abychom šetřili přírodu, abychom každý půl rok neměnili sprchové hlavice. To se často stává, často také ty závity okamžitě se netěsní dobře, takže musíme to neustále vyhazovat. Přátelé, to je spousta materiálu, který se pak zase recykluje a tak dále. Nemusíme si o tom říkat nic bližšího, všichni s tím máme pochopitelně zkušenost. Tato hlavice má rotaci o 360 stupňů a dokonce tu máte i senzační filtr. To znamená, že je to univerzální produkt, snadno vyměnitelný a zvládneme to opravdu všichni. Takže jak vypadá průměrná sprchová hlavice takto a jak vypadá tedy ta úsporná s filtrem, tak tu si představíme právě teď i v našem studiu. Je tedy to regulační tlačítko stop, kterým můžete i ten tlak vody samozřejmě ještě i zastavit, zvýšit či snížit. Tak to vypadá z této strany, takže vidíte, že zúžené otvory pro to, kudy plynule protéká voda a krásná tady vrtule, která slouží k tomu, aby opravdu jsme šetřili vodu, aby stále tedy ten odtok vody byl regulovaný. Takže podívejte se, jak chytře je to vymyšlené. Je samozřejmě úplně lehoulinka z vysoce kvalitního materiálu, naprosto inovativní technologie. Něco, co běžně ani netušíme, že máme možnost na trhu získat. A dámy a pánové, cena už je teď velmi nízká, protože to je opravdu na velmi dlouhou dobu hlavice, která vám vydrží. Navíc každá to zvládneme vyměnit, což je také úžasné. A já to mám ráda, když si i s takovými věcmi umím poradit sama. A přátelé, podívejte se, 758 korun, to si myslím, že ani za takovouto částku běžně by tento produkt nebyl vůbec k získání, ale my pro vás uděláme maximum, takže my tu částku opravdu vylepšíme tak, jak jen to je možné. Pro 85 z vás dnes i tento skvělý produkt, praktická záležitost, šetří vaše penízky, šetří samozřejmě také přírodu a to je důležité. A přátelé, podívejte se, ještě 200 korun dolů, 588 korun je tedy cena finální, no a hned je jedna hlavice pryč a vůbec se nedivím, čili tady se nám krásně voda filtruje přes tento senzační doplněk, který samozřejmě můžete i vyjmout, můžete opláchnout. Tady tedy tlačítko, kterým si regulujete tlak vody. Je to otočné tlačítko. Samozřejmě máte tu i signální tedy nápis stop. No a i tato část hlavice je velmi důležitá, protože tady máme tedy krásný tedy větrní, krásnou vrtulku, která způsobuje, že se reguluje ten odtok vody. Až 40% úspora. A pojďme se podívat na senzační video.
1: Chybí ve vaší sprše tlak a účty jsou stále vysoké? Naštěstí je tu revoluční výrobek Save Water Power. Tato sprchová hlavice vám umožní šetřit vodou a zároveň zvýšit její tlak. Jinou díky vrtulce, která zvyšuje tak vody a jejím mikroperforacím a jejímu regulátoru a tlačítku stop, které vám umožní regulovat spotřebu během používání. Výměna sprchové hlavice je velmi jednoduchá, nemusíte být odborníkem na instalatérské práce. Odšroubujte svou starou sprchovou hlavici, našroubujte hlavici si Water Power pomocí jejího univerzálního závitu a je to. Podívejte se na rozdíl ve výkonu mezi klasickou sprchovou hlavicí a hlavicí si Water Power, je jasný. Nyní jste připraveni snížit spotřebu vody a užívat si sprchování, protože Prouci Water Power je díky vrtulovému systému a mikroperforacím výkonný a zároveň šetrný. Regulujte výkon podle svých představ díky regulátoru. Inovace Save Water Power spočívá v jeho technologii. Vrtule spojená s mikroperforací pohání vodu silou pro skvělý výkon z hlediska tlaku vody. Její univerzální závit vám umožní velmi snadnou instalaci přístroje Save Water Power. Přizpůsobí se všem koupelnám. Jeho tlačítko Stop a regulátor vám umožní sprchovat se ekologicky odpovědným způsobem. Jeho kloubová hlava je velmi praktická, máte tedy širokou možnost volby směrování proudu vody. Ale to není všechno. Uvnitř hlavice se nachází systém filtrace vody. Tento filtr vám umožní zastavit určité nežádoucí částice a je vyměnitelný. Vyměnit jej můžete snadno. Díky systému Save Water Power bude vaše sprchování osvěžující a relaxační. Save Water Power je řešení pro příjemné a ekologické sprchování při silném tlaku vody. Pamatujte, že technologie Save Water Power je revoluční. Vysoký vodní pohon díky vrtuli, tlačítku Stop a regulátoru, filtrování vody, inovativní design. Už neváhejte a rychle si pořiďte Save Water Power pro ekologické, osvěžující a relaxační sprchování. Save Water Power.
0: Úsporná sprchová hlavice. Já myslím, že absolutně senzace. Pochopitelně, pokud máte větší domácnosti, je vás doma víc, využíváte hodně právě sprchu, tak přátelé, já si myslím, že to je takzvaně must have, jak my říkáme. To opravdu potřebujeme úplně všichni. Také určitě skvělý dárek, určitě do jakékoliv domácnosti, ať už je to pro babičku, pro dědu, protože pochopitelně i oni potřebují šetřit penízky tak, aby si mohli tedy svůj život krásně užívat a mohli by investovat do něčeho tedy důležitějšího pro ně. No a krásně budete tedy šetřit vodu, snadno vyměnitelné. Viděli jste, že můžete měnit i filtr, který po čase se může zanést, takže je to něco, co takto jednoduše vyřešíte během chvilinečky. Je to pochopitelně hlavice, která má univerzální závit, takže stačí opravdu připevnit. Díky tomuto úspornému systému, touto vrtulí je tedy poháněn ten tlak vody, no a takovéto krásné miniaturní otvory, viděli jste, že ten proud je velice příjemný, plynulý a ještě tlačítkem otočným si můžete regulovat tedy tlak, to znamená silnější proud a nebo slabší a můžete i zastavit. Takže to je absolutně jedinečná záležitost, přátelé, šetříme přírodu, šetříme naprosto vše a ještě tady opravdu si to můžeme vyzkoušet, využít naprosto všichni. No a myslím si, že do početné rodiny je to opravdu skvělá záležitost, protože já to samozřejmě vím, jenom tříčlenná rodina, kolik dokáže vody spotřebovat. No a přátelé, myslím si, že horké koupele, zvláště v těch chladnějších dnech, to je něco, co samozřejmě chceme si dopřávat. No a protože i cena, pochopitelně teplé vody, nám šla obrovsky nahoru, veškeré energie, to všechno, na to všechno mysleli výrobci. A proto díky této inovativní a perfektní technologii získáváte takovou, zdálo by se, drobnost, která ale způsobí něco velkého, protože opravdu tím průzkumem se zjistilo, že dokáže snížit spotřebu vody až o 40%. A to je opravdu velice, velice vysoké číslo a to se pochopitelně i finančně velmi projeví. Takže 588 korun, dámy a pánové, já si myslím, že to je opravdu symbolická částka za něco tak báječného. Pochopitelně všechno je potřeba šetřit. Přírodní zdroje je potřeba šetřit materiálem, je potřeba tedy šetřit také našimi úsporami v době, kdy se zdražuje absolutně všechno. Takže dámy a pánové, tady krásná příležitost získat si takovýto praktický produkt, který vám opět může vylepšit váš život a ještě ten zážitek v koupelně vám absolutně udělat senzační, jako byste byli někde v krásných lázních nebo v nějakém wellness centru, jenom tak, jak je vám to opravdu příjemné. Je to plynulý průtok, krásně díky těm mikrootvorům. Podívejte se, jak úžasně si můžete i jemně namasírovat vaši pokožku. Třeba přijdete z práce, jste utahaní. Co může být lepšího než svěží sprcha? No a vy si to všechno regulujete jediným otočným tlačítkem. Voda se také filtruje a to je také docela důležité vědět, protože některé domácnosti mají třeba takzvaně tvrdší vodu a to se dost často projevuje na tom, že vaše pokožka může být rychle vysušená. Když bude krásně voda filtrovaná, díky tomu filtru, který je už zabudován v této hlavici, no tak pochopitelně i se to tímto způsobem může projevit. A teď už máme pouhých 28 možností, které si ještě můžete využít za fantastických 588 korun. Jednu k vám domů, jednu tedy k vašim prarodičům nebo naopak k vašim dětem, pokud nemají možnost naladit si Klenot TV a vy jste dnes jedinými z rodiny, komu se to poštěstilo. Určitě skvělé dárky, pochopitelně pro ty, kteří mají pocit, že už všechno mají, kteří nejraději tedy mají dárky praktické, většinou si je i vybírají sami, tak teď je překvapte a přineste jim něco, o čem možná ani netušili, že se dá získat. Takže fantastická, skvělá novinka, ta nejúspornější sprchová hlavice a dokonce tedy s filtrem. Takže jedinečné řešení opravdu do každé koupelny, do sprchy, k vaně, zkrátka a dobře, tak, abyste šetřili a opravdu naprosto všechno. Spotřebu vody, vaše peníze tedy a také šetříme přírodu, protože to je produkt, který je takzvaně eco-friendly, je opatřen touto nálepkou, takže je jasné, že to jsou i materiály, které pochopitelně jsou recyklovatelné, tak, abychom i naši přírodu šetřili. A to je v dnešním světě velice důležité. Takže dámy a pánové, 15 ještě z vás, kdo teď nejrychleji se k nám dovolají, ještě může vyzkoušet, jak skvěle stačí vyměnit hlavici ve sprše, což zvládneme úplně všichni, jednoduše prostě jenom našroubujete, takže nic dalšího už řešit nemusíte. Filtr je vyměnitelný, protože po nějaké době samozřejmě může se i tato součást této hlavice znečistit, ale není žádný problém. No a krásně díky této vrtulce, která tady pohání prout vody do hlavice, no a skvěle tedy si nastavujete ten tlak vody, to znamená prudší sprcha nebo úplně jemnější wellness prožitek. Užijte si ten čas a dokonce tam třeba začnete být i o něco déle, až potom se podíváte na výpisu, jak jste díky této hlavici ušetřili. A přátelé, to je na tom samozřejmě to senzační, že stačí teď zaplatit pouhých 588 korun a můžete v konečném efektu na konci roku ušetřit tisíce. Takže absolutně senzační záležitost. Každá si to zvládneme nainstalovat. Žádné instalatéry volat nemusíte. Nemusíte dokonce ani čekat na partnera. Představte si, milé dámy, že ho překvapíte. Manžela přijde domů, přijde do koupelny, dá si sprchu a nejno, wow, co to tady máme, jak jsi to udělala. No, překvapte ho a udělejte ze sebe kouzelnice v koupelně dokonce a nainstalujte vy sami, milé dámy, tuto jedinečnou sprchovou hlavici, naprosto inovační technologie od materiálu, od filtru, po tedy nastavitelný tlak vody, který tedy na vás proudí, no a senzační systém, tedy vrtule, která tu vodu pohání a která ji rovnoměrně rozprašuje skrz tyto menší otvory. To znamená, že dochází k plynulému průtoku a když opravdu snížíte ten tlak na nejnižší, tak je to skutečně ta nejvyšší úspora. Takže záleží pochopitelně také, v jakém čase, v jaké části toho dne se sprchujete pochopitelně a co všechno si chcete a přejete dopřát. Ať už je to tedy delší čas strávený ve sprše, nebo naopak rychlá, krátká sprcha, všechno potom uvidíte v tom konečném vyúčtování a budete si moci ověřit, jak skvěle tento fantastický a chytrý produkt bude vaše penízky a vaše úspory šetřit. A to je důležité. Všechno v souladu také s přírodou, ekologické materiály a tedy pochopitelně to všechno se může projevovat i v globálním dosahu. Takže čím více z nás i v České republice a na Slovensku je budeme používat, tím větší radost a tím více přispíváme i k celkové úspoře přírodních zdrojů, vodních zdrojů a také našich osobních úsporů, což je velice, velice určitě důležité pro každého a každou z nás. Takže i něco z praktického světa dnes jsme pro vás přinesli. 588 korun, naprosto top inovativní tady produkt, hlavice, která je fantasticky úsporná, je i s filtrem, což je jedinečné řešení do každé koupelny. Každý a každá z nás zvládne tu instalaci naprosto sami a dědovi a babičce klidně je můžete nainstalovat i vy sami. A přátelé, protože ne všichni jste s námi byli od začátku, tak pojďme se ještě jednou podívat na video, protože tady je všechno krásně ukázáno a krásně vysvětleno. Takže tady, dámy a pánové, je.
1: Chybí ve vaší sprše tlak a účty jsou stále vysoké? Naštěstí je tu revoluční výrobek Si Water Pulse. Tato sprchová hlavice vám umožní šetřit vodou a zároveň zvýšit její tlak. Inu díky vrtulce, která zvyšuje tak vody a jejím mikroperforacím a jejímu regulátoru a tlačítku stop, které vám umožní regulovat spotřebu během používání. Výměna sprchové hlavice je velmi jednoduchá, nemusíte být odborníkem na instalatérské práce. Odšroubujte svou starou sprchovou hlavici, našroubujte hlavici Si Water Power pomocí jejího univerzálního závitu a je to. Podívejte se na rozdíl ve výkonu mezi klasickou sprchovou hlavicí a hlavicí Si Water Power, je jasný. Nyní jste připraveni snížit spotřebu vody a užívat si sprchování, protože proud Si Water Power je díky vrtulovému systému a mikroperforacím výkonný a zároveň šetrný. Regulujte výkon podle svých představ díky regulátoru. Inovace Si Water Power spočívá v jeho technologii. Vrtule spojená s mikroperforací pohání vodu silou pro skvělý výkon z hlediska tlaku vody. Její univerzální závit vám umožní velmi snadnou instalaci přístroje Si Water Power. Přizpůsobí se všem koupelnám. Jeho tlačítko stop a regulátor vám umožní sprchovat se ekologicky odpovědným způsobem. Jeho kloubová hlava je velmi praktická, máte tedy širokou možnost volby směrování proudu vody. Ale to není všechno. Uvnitř hlavice se nachází systém filtrace vody. Tento filtr vám umožní zastavit určité nežádoucí částice a je vyměnitelný. Vyměnit jej můžete snadno. Díky systému Si Water Power bude vaše sprchování osvěžující a relaxační. Si Water Power je řešení pro příjemné a ekologické sprchování při silném tlaku vody. Pamatujte, že technologie Si Water Power je revoluční. Vysoký vodní pohon díky vrtuli, tlačítku stop a regulátoru, filtrování vody, inovativní design. Už neváhejte a rychle si pořiďte Si Water Power pro ekologické, osvěžující a relaxační sprchování. Si Water Power.
0: Dámy a pánové, za poslední roky nám obrovsky vzrostly ceny teplé vody. To si nemusíme říkat, to všichni dobře víme, protože jsme z toho byli mnozí z nás absolutně v šoku. A proto je tedy dobré opravdu promyslet i jestli ve sprše máte kvalitní hlavici, která by vám s tímto vším mohla pomoci. A dokonce takovou, která i vaši vodu filtruje. Takže hned tak se nezanese vaše sprcha samozřejmě žádným pochopitelně vápníkem, ani žádnými jinými usazeninami, nečistotami. Zkrátka a dobře, máte tu filtr, který se dá jednoduše měnit, jenom odšroubujete v této části. Samozřejmě to je ta část, kde stačí jenom tento kryt oddělat a našroubujete přímo na vaši tedy šňůru. No a je hotovo. A potom už si jenom užíváte ten krásný spa zážitek. Navíc šetříte přírodu, šetříte svoji peněženku. Tady si regulujete tlak vody, který díky těmto jemným otvorům tady způsobuje opravdu krásně příjemný proud. No a tady díky této trysce je tedy vodní tok poháněný. Takže to je všechno. Podívejte se, jak malá, chytrá věcička, lehoučka, vytvořená samozřejmě z perfektního materiálu, který dlouhodobě vám vydrží a především dlouhodobě bude šetřit vaše výdaje za tedy sprchování. Takže přátelé, přijde to zase, bychom platili mnohem více. Zkuste něco, co vám ty úspory může snížit až o 40%. To je na základě tedy výzkumu k tomuto fantastickému inovativnímu produktu. Takže dámy a pánové, pouhých 588 korun vám stačí a máte ji doma, můžete tedy vyzkoušet a jak se to dlouhodobě projeví na vaší spotřebě, jak fantasticky si ji sami zvládnete, opravdu připevně podívejte se, jenom takto odšroubujete a nasadíte tuto úspornou sprchovou hlavici jednoduše a potom už můžete vyzkoušet, jak krásně příjemný, plynulý, průzní vychází. Znáte to, ty klasické hlavice, tak tam ještě tady dochází k tomu usazování, takže ne každá tryska je průchozí. No a

která je velice úsporná po všech stránkách, filtr je měnitelný, takže já si myslím, že jedinečné řešení absolutně do každé koupelny a doufám, že všechny možnosti, které tu dnes byly, protože uvědomme se vždycky, že to je pro celé Česko, pro celé Slovensko, takže doufám, že co nejvíce z vás a všichni, kdo jste se nás dnes navadili a přesně něco takového jste hledali nebo jste vůbec netušili, že to existuje, vyzkoušejte. Já si myslím, že 588 korun je opravdu částka, kterou najdete a která stojí za to, abyste dlouhodobě ušetřili, abyste si dopřávali ve sprše příjemné zážitky, abyste nic tam nemuseli řešit, že někde něco teče, kde nemá, a abyste opravdu šetřili především vaši peněženku. Takže to je to, čeho můžete dosáhnout díky této úsporné sprchové hlavici. Už jenom 4 možnosti, takže 4 teď. Kdo se k nám dovolají, tak ještě můžou vyzkoušet. Pochopitelně můžou to být absolutně perfektní dárky. Nebojte se toho. Já si myslím, že ale zvláště babičky, dědečkové, to jsou samozřejmě ti, na které vždycky myslíme mezi prvními, když se jedná o praktické dárky. A pochopitelně chceme i, aby oni doma se cítili, že opravdu využívají tak, jak je to možné, a aby třeba si mohli i oni dopřát příjemnou spršku a neměli výčitky, že spotřebují moc vody a že tedy budou moc za spotřebu tepla vody platit. Takže dámy a pánové, fantastická úspora, eco-friendly produkt. Teď se nám uvolnili maličko linky, takže teď, pokud jste to třeba i před nějakým časem už vzdali, tak přátelé, teď je to nová šance a nevzdávejte, protože to pořadí. Naše operátorky, operátoři na to mají svůj systém, dodržují vždycky pečlivě, takže nemůže se stát, že by někdo někoho předbíhal. Pěkně tak po pořádku, v jaké linii se dovoláte. Přátelé, 588 korun, absolutně senzační částka při dnešních cenách, opravdu symbolická, když si uvědomíme, co všechno nám může zefektivnit náš život, zpříjemnit náš život, protože v koupelnách také trávíme docela dost času, ale často se stane. Prosím tě, nesprchuj se moc dlouho, v minulý měsíc jsme nějak platili moc za vodu. Taky jste to někdy slyšeli, že jo, u vás doma. Zvlášť pokud máte malé děti, pochopitelně malé děti často, to je od rána do večera, zvlášť když běhají někde po venku, od bláta jsou špinaví, od veškerého jídla, pořád je musíme sprchovat, pořád je musíme umývat. No a to se pochopitelně v takové domácnosti na těch výdajích za teplou vodu velice, velice projeví. Tak šetřete a šetřeme společně i naši přírodu. Je to eco-friendly produkt, takže od materiálu počínaje přes vyměnitelný filtr a přes ten plynulý průtok vody, jehož tlak si tedy můžete i krásně nastavovat přímo na této hlavici. Takže na všechno výrobci mysleli také hodně na vás samozřejmě a na to, abychom využívali ty nejefektivnější prostředky. Podívejte se, pro někoho by to byla absolutně maličkost, ale taková maličkost má velkou sílu, co se týče významu a tedy své funkce. Podívejte se jenom na ten rozdíl, jak ten tok vody prochází. I když si ji tedy necháte takto nahoře, podívejte se, krásně i ze zhora vás může osprchovat, aniž byste si třeba umývali vlasy. Takže fantastická záležitost, jenom si nastavte, jak je vám to nejpříjemnější. Pokud chcete třeba po ránu si dát takovou tu sprchu, kdy vám krásně rozproudí i krevní oběh, tak samozřejmě nastavte na nejvyšší tlak. Pokud naopak je to pěkně na spaní, takže relaxace, meditace, krásně jemný průtok vody, ale tato vrtulka vám to úžasně reguluje tak, aby stále ta spotřeba byla stejná. Takže co nejnižší, a dámy a pánové, teď jsme se dostali na poslední jednu možnost, je to tak, za tak maličkou chvilinku, už jenom jedna tato hlavice a 3 minutky, které zbývají, které jsme vyšetřili jako čas pro tento fantastický produkt, aby opravdu i ti, kdo se k nám připojili později, tak aby i ti si mohli toho využít. Ale teď už opravdu jenom jeden, nebo jedna z vás, jedna z volajících, takže pojďte na to, přátelé, ještě 3 minutky, to si myslím, že stihnete vzít si svůj telefon a tato fantastická úsporná hlavice, kterou si jednoduše našroubujete, tedy u vás doma zvládnete to všichni, tak tento otvor samozřejmě je ochranný, tento kryt je ochranný, takže ten stačí sundat, našroubujete. Pokud potřebujete vyměnit

Filtr zase odšroubujete, vyměníte, nasadíte. Tímto tlačítkem si tedy regulujete pochopitelně tlak toho proudu, který vychází z této horní části, z těchto jemňonkých trysek. To znamená, že to je systematicky plynulý proud vody a v tom je právě až 40% úspora. A to už se velice na konci roku v tom konečném vyúčtování projeví. Takže spotřeba teplé vody se sníží, tedy výměn těch hlavic ve sprše. Já tady nevím, jak u vás, ale u nás to je snad opravdu ani ne každý půl rok, ale každý čtvrt rok mám takový pocit. Takže přátelé, když máte kvalitní materiál, když máte opravdu kvalitní produkt, tak se to velice pozná z jakéhokoliv úhlu pohledu. Vyzkoušejte i tuto úspornou sprchovou hlavici díky špičkové technologii, naprosto fantasticky promyšlenou, má i filtr, který vodní kámen filtruje nečistoty. To všechno se odráží i na kvalitě té vody, kterou se sprchujeme. Takže často v některých domácnostech právě ta tvrdá voda opravdu je i pro naši pleť docela nepříjemná a hodně pokožku vysušuje. To na to všechno tedy tvůrci tohoto produktu pochopitelně mysleli a mysleli také na to, abychom chránili i naši přírodu. Takže přátelé, šetřte vaše úspory, šetřte přírodu společně s námi. A poslední minutka, kterou naše časomíra odpočítává, kterou ještě tedy ten poslední z vás, nebo ta poslední stále může využít za 588 korun. Absolutně jedinečná. Samozřejmě taková částka, za kterou jinde bychom je nemohli získat a pochopitelně mnoho z nás vůbec netuší, že něco takového existuje. Takže přátelé, to se počínaje dneškem zase změnilo. Měli jsme tu více než 80 příležitostí pro vás. To si myslím, že je krásné číslo na takovýto jedinečný produkt. A věřím, že i tedy ta poslední šance během chviličky bude využita. Poslední vteřinky nám nekompromisně tedy ubíhají, tak jak nám čas stále stejně vyměřuje. Podívejte se, jak jednoduché řešení, ale jaký obrovský efekt a jak se to i projeví tedy na vašich financích už brzy, jakmile začnete používat tuto nástavnou úspornou sprchovou hlavici, dokonce i s filtrem. Jedinečné řešení do každé koupelny, ale přátelé, nedá se nic dělat. I s tímto fantastickým produktem se pro tuto chvíli musíme rozloučit.

0: Yeah. Středa, středa, středa.
1: Řekni heslo.
0: Opávě.
1: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
0: Tak zase ve středu.
2: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.
3: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
4: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
6: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
8: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
9: V datártu objednám.
10: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
11: Přijďte zás!
9: To byl Richard!
12: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.
13: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel pracuje.

0: Cigel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
3: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
4: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
5: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
6: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první 2 měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
7: Tati, promiň, ujel mi bos.
8: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
2: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
3: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
2: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
3: Jo, grill.
4: Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
6: Tati, co je tohle za auto?
7: Taková moje srdcovka.
8: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
6: Nebo pro tebe, tati.
9: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Kaufland.
5: Jaho, ne, Čoko.
6: To má po tobě.
7: No to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
5: To ty fruty.
8: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
6: Vybrali jste si dobře?
5: Já. Tati, co je tohle za auto?
9: Taková moje srdcovka.
10: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
5: Nebo pro tebe, tati.
11: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
12: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
13: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
14: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
15: Řekni heslo.
16: Opavia.
17: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
18: Tati, promiň. Ujel mi bos.
19: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Každý rodič umí něco jedinečného.
3: Máma, mluvit dětskou řečí,
4: to umí maminka.
5: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
2: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
6: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
7: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
6: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
7: Jo, grill.
8: Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
10: Allegro! Allegro!
11: To musím také vyzkoušet!
10: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
12: A mají i tuhle megatelku.
13: A věci do školy. A ještě něco?
11: Skoro všechno, tenhle kanón!
14: A co hudební nástroje?
15: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
16: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.

tonto, mi que tonto.

0: Yeah. Středa, středa, středa.
1: Řekni heslo.
0: Opavia.
1: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
0: Tak zase ve středu.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
3: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
4: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
7: V datártu objednám.
8: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
9: Přijďte zas!
10: To byl Richard!
11: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
12: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
13: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
14: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
15: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
16: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
17: Na to nezbylo. Řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
16: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
17: Jo, grill.
18: Home Credit. Pro lepší příběhy.
19: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
20: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
21: Pokaždé, když nakupujete stejné cenové

0: šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Tati, promiň, ujel mi bos.
2: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Síla zprotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
3: Tati, co je tohle za auto?
4: Taková moje srdcovka.
5: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
3: Nebo pro tebe, tati.
6: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

času přijdu a přesto neslyším tvůj hlas, náš první tón.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.
2: Kauflandu již od středy Superkauf. Jablka Gala kilo za 22,90. Kápurland kuřecí prsa s kostí kilo za 99,90. A Král sýrů Hermelín 2 kusy v balení za 59,90. Kaufland.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Jaho, ne, Čoko.
5: To má po tobě.
6: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
4: To ty fruty.
7: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
5: Vybrali jste si dobře?
4: Já.
8: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
9: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
10: Každý rodič umí něco jedinečného.
11: Mama, mluvit dětskou řečí,
12: to umí maminka.
13: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
10: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
14: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
16: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
17: Tati, promiň, ujel mi bos.
18: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Tati, co je tohle za auto?
4: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
3: Nebo pro tebe, tati.
5: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
6: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
7: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
8: Allegro!
7: Allegro! To musím také vyzkoušet!
8: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
9: A mají i tuhle megatelku.
10: A věci do školy. A ještě něco?
7: Skoro všechno, tenhle kanón!
11: A co hudební nástroje?
12: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
13: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
14: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
1: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
2: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na

0: nás.
1: Pokaždé, když nakupujete stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Středa, středa, středa.
3: Řekni heslo.
2: Opavia.
3: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
2: Tak zase ve středu.
4: Tati, promiň, ujel mi bos.
5: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
2: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
3: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první 2 měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
4: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. 3 vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
5: V datártu objednám.
6: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
7: Přijďte zas!
5: To byl Richard!
8: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.
9: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
10: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
11: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
12: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
11: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
12: Jo, grill.
13: Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Tati, co je tohle za auto?
15: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
14: Nebo pro tebe, tati.
16: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
17: Každý rodič umí něco jedinečného.
18: Mama, mluvit dětskou řečí.
19: To umí maminka.
20: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
17: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
21: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba?

iPhone 17 Pro s 256-gigovým úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.